Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát zná některé nové členy i po prvním kole voleb. Apka e-doklady během komunálek fungovala bez větších potíží a neděle bude oblačná. Naměříme 10 až 15 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole senátních voleb známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní parlamentní komory. A to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Před 6 lety uspěl za ODS, letos kandidoval za Naše Česko. Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grolich z TOP 09. Nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Volební výsledky SPD podle předsedy hnutí Tomia Okamury potvrdily celostátní preference hnutí, které se pohybují okolo 8%. Nenaplnila se ale očekávání hnutí, že do druhého kola senátních voleb postoupí alespoň jeden z jejich kandidátů.
2: Vidím to tak, že se potvrdily ty naše celostátní preference, které se pohybují podle posledních průzkumů cirka mezi 8-9%. A samozřejmě bohužel to nestačilo na postup do druhého kola. U žádného z našich kandidátů, byť náš jeden kandidát skončil na druhém místě. Takže vidím to tak, že samozřejmě bychom chtěli, aby třeba někdo postoupil do toho druhého kola, nicméně potvrdili se ty celostátní preference.
1: Před druhým kolem senátních voleb bude SPD o postupu jednat v koalici. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo více než 100 000 voličů. Její mluvčí Jakub Palata Frekvenci 1 v sobotu řekl, že evidovala jen ojedinělé potíže, které vyřešila obratem.
3: Můžu říct, že vlastně e-doklady zvládly volby bez větších potíží. Měli jsme tam nějaké jako individuální případy, kdy jsme buď s voliči nebo přímo s komisemi napřímo řešili nějaké individuální ojedinělé případy. Vždycky se to obratem vyřešilo a vlastně ten systém obstál bez výpadku a bez nějakých potíží, co se týče té technické stránky.
1: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg na šampionátu v Baku porazil finského soupeře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18, na horách čekejme maxima kolem 5 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A věm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Voliči poslali řadu kandidátů do Senátu už v prvním kole voleb. Komunálky nebudou mít zásadní dopad na inflaci a růst ekonomiky, míní analytici. A neděle bude oblačná, ráno s mlhou a teplotami do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole voleb do třetiny Senátu známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní parlamentní komory. A to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Ten na tiskové konferenci řekl.
2: Myslím si, že do dnešního dne platilo to, že nejlepší marketing tady má hnutí ANO, ale v této kampani se ukázalo, že my umíme udělat kampaň tu regionální, která má celostátní dopad, ale hlavně, že ji umíme dělat pozitivně, bez jakýchkoliv útoků.
1: Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Před 6 lety uspěl za ODS, letos kandidoval za Naše Česko.
3: Je to především úleva a samozřejmě já si toho nesmírně vážím, protože tajné volby jsou nejvyšší prvek demokracie. A věřím tomu, že v tom ocenění té mé 6leté práce, jak v tom širokém regionu, který je poměrně velký, a ta podpora od starostek, starostů v řádu vyšších desítek těch podporujících byla úžasná.
1: Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grulich z TOP 09, nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO k tomu na tiskové konferenci řekl, že se podle něj jiné strany spojí proti nim.
4: To druhé kolo bude klasika, tam se všichni zase spojí proti nám. Je to taková tradice, ale uvidíme, nic s ním nenaděláme. Co je podstatné pro naši zemi je, že naše koalice bude vládnout do září 2029.
1: Výsledky komunálních voleb v Česku nebudou mít zásadní dopad na makroekonomický vývoj země. Shodli se na tom analytici, které oslovila Česká tisková kancelář. Výhled ekonomického růstu, inflace ani nezaměstnanosti se podle nich v závislosti na výsledcích nezmění. Významnější reakci neočekávají ani u kurzu koruny či výnosů státních dluhopisů. Fotbalisté Jablonce zvítězili v 10. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a vítězně se naladili na čtvrteční vstup do hlavní fáze konferenční ligy ve Freiburku. Bojovný zápas s minimem šancí rozhodl v 85. minutě střídající Antonín Růsek, odchovanec domácího týmu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy, v Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, tepleji bude na jižní Moravě ojediněle z 18 stupni, na horách naměříme maxima kolem 5. To byly zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Vy ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monike.
0: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát zná některé nové členy i po prvním kole voleb. Apka e-doklady během komunálek fungovala bez větších potíží a neděle bude oblačná. Naměříme 10 až 15 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole senátních voleb známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní parlamentní komory. A to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Před 6 lety uspěl za ODS, letos kandidoval za Naše Česko. Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grolich z TOP 09. Nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Volební výsledky SPD podle předsedy hnutí Tomia Okamury potvrdily celostátní preference hnutí, které se pohybují okolo 8%. Nenaplnila se ale očekávání hnutí, že do druhého kola senátních voleb postoupí alespoň jeden z jejich kandidátů.
2: Vidím to tak, že se potvrdily ty naše celostátní preference, které se pohybují podle posledních průzkumů cirka mezi 8-9%. A samozřejmě bohužel to nestačilo na postup do druhého kola u žádného z našich kandidátů, byť náš jeden kandidát skončil na druhém místě. Takže vidím to tak, že samozřejmě bychom chtěli, aby třeba někdo postoupil do toho druhého kola, nicméně potvrdili se ty celostátní preference.
1: Před druhým kolem senátních voleb bude SPD o postupu jednat v koalici. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo více než 100 000 voličů. Její mluvčí Jakub Palata Frekvenci 1 v sobotu řekl, že evidovala jen ojedinělé potíže, které vyřešila obratem.
3: Můžu říct, že vlastně e-doklady zvládly volby bez větších potíží. Měli jsme tam nějaké jako individuální případy, kdy jsme buď s voliči nebo přímo s komisemi napřímo řešili nějaké individuální ojedinělé případy. Vždycky se to obratem vyřešilo a vlastně ten systém obstál bez výpadků a bez nějakých potíží, co se týče té technické stránky.
1: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg na šampionátu v Baku porazil finského soupeře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18, na horách čekejme maxima kolem 5 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první ranní nedělní zprávy s datem 11. října přináší na Frekvenci 1 Kateřina Vavřínová. Vám všem hezkou neděli, hezké ráno.
2: Krásné ráno. V obecních volbách zbývají se číst setiny procenta v Praze. Do boje o Senát letos postoupilo více žen a pozor dejte na D1 směrem na Brno. Volební komise i dál nad nedělním ránem sčítají poslední hlasy v komunálních volbách. První výsledky byly zveřejněny v sobotu před 14:30 odpoledne z Miskovic na Kutnohorsku. V neděli v 5 hodin ráno bylo sečteno 99,97 setin procenta okrsků. Zbývala jen Praha. Komunální volby v metropoli podle propočtu agentury ČTK vyhrálo hnutí STAN. Na druhém místě bude pravděpodobně Spolu s 22%. Třetí je Praha sobě a čtvrté ANO. Voličská účast dosáhne přibližně 45,95%. Vyplývá to z dosavadních výsledků sčítání komunálních voleb na www.volby.cz. A do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen. To je o 6 více než před 2 lety. Obhajují 2. Ženská finále se neuskuteční ani jedno. Druhé kolo nás čeká 16. a 17. října. V lesích kolem Hradce Králové se stupňuje válka mezi rekreanty a lesníky. Lidé na kolech, bruslích nebo na procházce už vyjadřují svou nevoli taky násilím.
3: To, že agresivita v městských lesích, které se měly stát místem pro relax a sport, roste, svědčí poslední případ, kdy řidiče nakládajícího dřevní štěpku po lesní práci insultoval cyklista. Ten mu beze slov vrazil pěstí, urval nákladňáku zrcátko a ujel. Podle lesníků jsou lidé mylně přesvědčeni, že lesní technika nemá na místě co dělat a překáží na stezce, která je vyhrazena pro cyklistiku. Napětí podle lesníku neustále roste a tak jsou většinou slovní útoky běžné jak v lese, tak na sociálních sítích. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezóny dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři, a to na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z programu 10. kola v 18:30.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. Ráno se ještě budou ojediněle udržovat mlhy. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnosti ubývat. Jak to bude s teplotami? 10 až 15 stupňů na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18. Maxima na horách budou kolem 6.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozorujte na D1.
4: S opatrností projíždějte na dálnici D1 na 172. kilometru se došetřuje požár vozidla z Prahy na Brno. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A krátce po 6. hodině ladíte nedělní Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
1: Krásné dobré jitro, jak už jsem anoncoval, krásné dobré jitro, šťastnou cestu za volanty, aby vám to příjemně utíkalo. A byli jste i v obraze, tak od toho jsou tady zprávy ode mě pro vás, jak jinak než ta nejlepší muzika 24/7. Jimmy Cliff, Jennifer Lopez, anebo právě teď Miles Smith na Frekvenci 1. Vám všem pohodovou neděli.
0: Víkendové ráno.
5: A Petr Wagner.

0: Tohle je Rádio Frekvence 1 a tohle je taky nedělní ranní víkend na Frekvenci 1. Hezké a hlavně pohodové ráno, pohodové vstávání a taky šťastnou cestu za volant vám a všem přeje Petr Wagner. V další ranní víkendové hodince do vašich uší, jak jinak než skvělá muzika, kterou vám, nebo která vám bude dělat parťáka i v následujících minutách, jako třeba Ryze Česká, Marek Straceny, Obuj si mý boty, No Doubt, anebo So Asylum. K tomu vám také přihodím ranní ptáče Honzu Krause a Blondýnu, tradiční oblíbenou ranní rubriku. Dnes se vypravíme společně k volebním urnám, zamíříme k volbám společně s Honzou Krausem, Blondýnou a také prezidentem Petrem Pavlem okolo 6:30. No a to není všechno, také vám v této hodině prozradím, že singapurská vláda rozhodla odměňovat finančně ty, kteří každý den stráví alespoň čtvrt hodiny s knihou. Jak to budou dělat a hlavně kolik budou vyplácet, tak to si všechno řekneme už za pár minut. Držte vlnu s víkendovou frekvencí 1.
1: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni. Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Rádio Frekvence 1 kolem 6:30 a hrát budeme pochopitelně i za malou chvíli další porci muziky. Můžu vám slíbit jednak tu českou, opět Radeček, Praha, taky Enrique Iglesias, anebo Gala, Free From Desire. To není všechno, zamíříme společně taky k volbám, společně s Honzou Krausem, Blondýnou a také prezidentem Petrem Pavlem. To už krátce po 6:30 v nedělním ránu na Frekvenci 1. Je tady 6:30, přednost mají krátké zprávy a jsou tady.
1: Pěkné ráno, do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen, o 6 víc než před 2 lety. Ženské finále se neuskuteční ani jedno. Druhé kolo nás čeká 16. a 17. října. Při sobotním útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Někteří z nich jsou v kritickém stavu. Podle agentur o tom informoval v noci na dnešek saúdský úřad pro civilní letectví. Neznámý projektil zasáhl tanker v Hormuzském průlivu. Uvedla to v noci na dnešek britská agentura pro námořní bezpečnost. Na palubě lodi vypukl požár a posádka je podle dostupných informací v bezpečí.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A po krátkých zprávách přidáme pohled na silnice.
3: Aktuálně provoz na všech dálnicích jede plynule a bez jakéhokoliv zdržení a kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Prezident Pavel upřednostnil dovolenou na motorkách. Obecních voleb se nezúčastní. Co vy na to?
2: Pro mě to rozesmálo. Mě hlavně rozesmálo, jak kavárna takovým stichlým hlasem začala ševelit. Proč? A já jsem si říkal, je to motorista, no, proto nenávidí motoristy, protože ho k sobě nevzali. Ale tak jste si ho zvolili, tak se teď tak nedivte. Mně to přijde legrační. Samozřejmě z politického hlediska je to úplnej běs, ale všimněte si, jak jsou ty mainstreamoví, jak říkáme česky, ty hlavní média něžný k tomu problému. Něžňouký. Ale on tam ten závod je jednou za rok v Maroku, že jo? Tak on s odpuštěním se na celý volby vytvěl, protože chce vidět ten závod.
1: A on to nevěděl, kdy ty volby budou, přece chudák.
2: No možná má nějakýho tajemníka, sekretářku, pár kolářů kolem okolo, který by mu mohli říct, tam prosím tě, týhle době budou volby, oni jsou už naplánovaní. A to je jich jedno. Ono je to vlastně něčím docela sympatický. Ty důvody, který ho k tomu vedou, že si to nemůže odpustit, ty jsou něco, co má svou cenu. On prostě nepřestírá, že ho to zajímá víc než ty autáky a motorky. Tak ho máme, no.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Máte v uších víkendovou frekvenci 1, taky dneska neděli s datem 11. října, příjemný poslech a hezké ráno. Někdo jako třeba v Singapuru, ale dává přednost knize třeba před ranní kávičkou nebo před ranní muzikou. Mluvím o tom v souvislosti s tím, že singapurské vládě totiž dělá obrovské starosti, že občané tráví prý příliš mnoho času u těch počítačů, internetu, smartfonů, tabletů a hlavně na všech sociálních sítích. No a proto se singapurská vláda rozhodla odměňovat ty, kteří každý den stráví alespoň čtvrt hodiny s knihou. Nejenom tím, jako že tu knížku mají u sebe, ale tím, že si něco přečtou. Projekt prý funguje na principu jakési jednoduché hry. Čtenáři své chvilky s knihami hlásí na vládním webu. No a za každé alespoň 15-minutové čtení prý dostanou 20 virtuálních mincí. Když jich nastřádají rovnou tisícovku, mohou je potom následně vyměnit za skutečný singapurský dolar, což je v přepočtu na české koruny asi 17 korun. Tak zbohatnout se čtením v Singapuru asi moc nedá, no ale když je řeč o penězích, tak doporučuji ladit rádio frekvenci 1, respektive naši hru Poslední slovo, kde je aktuálně v banku 36 tisíc korun.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starost.

0: Rádio Frekvence 1.7 hodina na spadnutí. No a co v ní? Co za muziku? Jasně, jasně. Poběžíme se skupinou Jelen a jejich Magdalena. Taky budou Laskečáp. Hodně našlapaný, hodně našlapaný po ránu. A nebo třeba i Many. Tak tohle je přesně víkendové nedělní ráno na Frekvenci 1, ale až po 7.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni. Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
3: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
4: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Další ranní čerstvé zprávy na Frekvenci 1 přináší Kateřina Vavřínová. Vám všem hezkou neděli.
5: Pěkné ráno. Andrej Babiš vyloučil kandidaturu na prezidenta. 5 senátorů míří do horní parlamentní komory už po prvním kole voleb. A pozor na nehodu na D5 se směrem na Prahu. Premiér Andrej Babiš vyloučil, že by v budoucnu znovu kandidoval na prezidenta. Řekl to novinářům ve volebním štábu po senátních a komunálních volbách a o případném nominantovi nechtěl mluvit. V předchozí volbě hlavy státu v roce 2023 Babiš ve druhém kole prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Příští prezidentské volby se uskuteční v roce 2028. Pavel zatím s konečnou platností nepotvrdil, zda se bude ucházet o znovu zvolení. Letos bylo zvoleno v prvním kole 5 senátorů. Vyrovnal se tak rekord z roku 2024. Mezi nimi je třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Ten na tiskové konferenci po volbách řekl.
6: Myslím si, že do dnešního dne platilo to, že nejlepší marketing tady má hnutí ANO, ale v této kampani se ukázalo, že my umíme udělat kampaň tu regionální, která má celostátní dopad, ale hlavně, že ji umíme dělat pozitivně, bez jakýkoliv útoku.
5: Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Před 6 lety uspěl za ODS, letos kandidoval za Naše Česko. Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grulich z Topky nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Východní Čechy čeká po motoristickém svátku další legendární závod. Dnes odstartuje další ročník Velké Pardubické.
7: Dostihové závodiště v Pardubicích uvidí start 136. Velké Pardubické v 15.30. Závodiště ovšem žije závody celý den a uvidí celkem 7 dostihů. Po uzávěrce přihlášek zůstalo ve hře o start 11 koní, což je méně než v předchozích 2 letech, kdy jich bylo ve stejné fázi přihlášeno 16. Letošní pole ale nabízí 2 předchozí vítěze Velké Pardubické i zahraniční konkurenci z Irska a Francie. Slavnostní dekorování dnešního vítěze je naplánováno na 16. hodinu. Hlavní dostih pro 6-leté a starší koně měří tradičních 6900 metrů. A jeho celková dotace činí 5 milionů korun. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Karel Vejmelka kryl v NHL na Legii Buffalo 23 střel a dovedl Utah k výhře 4-1. Ondřej Palát asistoval u 2 branek Islanders při prohře 3-5 s Tampou.
4: Frekvence 1.
8: Počasí.
5: V neděli čekáme převážně zvětšenou oblačnost, ráno musíme počítat ojediněle ještě s mlhami. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky, na hřebenech Krkonoš můžou být i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Jak to bude s teplotami, naměříme 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, na horách naměříme maxima kolem 6.
8: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Krátce po 7. hodině míříme na silniční tahy.
9: Dopravní nehoda 2 osobních vozidel blokuje levý jízdní pruh na 16. kilometru dálnice D5 z Plzně na Prahu. Aktuálně místem nehody projedete bez zdržení. A z opatrnosti projíždějte mezi 28. a 26. kilometrem dálnice D2 z důvodu pobíhající zvěře na dálnici ve směru na Brno. z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Ze zpráv je to vše, pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, příjemný poslech vám všem při další muzice Frekvence 1. Tentokrát 7 hodinu ranní otevíráme Terezu Kerglovou, která slaví 25 let na hudební scéně a chystá svůj největší koncert v životě, který se uskuteční 10.10.2026 v pražském Karlínu, čili včera. Jasně, ponesl se ve znamení oslav 25 let její kariéry a významných kulatých narozenin. Ano, Tereza Kerglová na Frekvenci 1 otevírá 7 hodinu ranní a my gratulujeme.
4: Víkendové ráno.
9: A Petr Wagner.
8: Ahoj, tady je Tereza Kerglová. Přeju vám hezký den z Frekvenci 1.

0: 18 minut. Fuj, Tajkso. 7:18. 7:18 k tomu, vy máte v uších stále ranní víkend na frekvenci 1, ano, takhle brzkou ranní hodinku, krátce po 7. Samozřejmě to víkendové ráno, jak jinak než dosahu té nejlepší muziky, George Ezra, Imani, Eros Ramazzotti, už za chvilku. No aby bylo to dnešní ráno 11. října mnohem jaksi příjemnější po té stránce hudební, tak jsem vám sliboval muziku připravená. No a když už jsem teda zmiňoval tu muziku, tak si můžete navíc dát taky celý rozhovor na webu Frekvence 1 s naším hudebním hostem, kterým byl člen kapely Poetika Ondřej Brejška. My jsme se ho mimo jiné ptali, jestli je třeba v kapele jako nejukecanější. No a co odpověděl?
1: Určitě jo. Já až moc si myslím, že mnohdy řeknu nějaký vtip a zasměju se jenom já v dodávce, ale jakože to mně stačí i na pódiu, tak mně přijde, že řeknu nějaký vtip a jak máme ty uši ještě nasazený, tak nemám brýle teda ještě na pódiu, takže nevidím ani neslyším tu reakci z těch lidí a automaticky mám pocit, že to nebylo vtipný, že nikdo, nebo vím, že to bylo vtipný, ale že to třeba někdo nepochopil, takže se tam někdo v publiku nesměje. Tak a já se tomu směju potom jako jedinej do toho ticha, který jako si myslím, že tam je, což úplně nezachraňuju. No, takže furt kecám v dodávce, furt říkám nějaký nápady a potom, když mě někdo neodpovídá, tak se podívám a zjistím, že mají třeba všichni sluchátka a spí, nebo něco takového. Ale jako já se tam proberu všechno. No.
2: Jo, zasměju se svým fufou.
1: Jo, přesně tak, já se pobavím dobře.

0: Rádio Frekvence 1, půl osmá před námi taky další porce muziky, jednak skupina Krištof, taky Passenger, Let It Go, a nebo teda Tina Turner. Schválně jenom se takhle zeptám, co byste řekli na 36 tisíc korun, kdyby vám je dala Frekvence 1, jednoduše takhle, no, vemte si je. Normálně si o ně můžete zavolat. Jak je tohle možné, jestli je to opravdu fakt, ano, neke, více si řekneme za malou chvíli ve víkendovém ránu na Frekvenci 1 a k tomu ještě dostanete právě teď zcela zdarma. Krátké zprávy, Frekvence 1 a Kateřina Vavřínová.
1: Hezké ráno, je rozhodnuto, Praha uzavřela letošní komunální volby. Poslední hlasy se v metropoli sečetly brzy ráno. Vyhrálo hnutí STAN se 17 mandáty. Za ním následuje koalice ODS a TOP 09 se stejným počtem mandátů a nižším počtem hlasů. Koalici v Brně vytvoří po obecních volbách KDU ČSL se STAN, ODS a TOP 09 a dalšími subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. V opozici skončí jen hnutí ANO. Primátorem bude lídr lidovců a hnutí STAN Jakub Hruška. Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh je podle premiéra Andreje Babiše velkou fackou pro Evropu. Měla by reagovat. Řekl to na dotaz České tiskové kanceláře během tiskové konference k výsledkům senátních a komunálních voleb.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Komplikace hlásí z D5 a D2.
3: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy si dejte pozor na nehodu u Berouna. Na 16. kilometru se střetla dvě osobní auta. Blokují tam levý jízdní pruh, ale kolony se netvoří. Opatrně také pojedete-li po dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna. Mezi 28. až 26. kilometrem se na vozovce pohybují divočáci. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Stačí, když vám řeknu, že v banku je 36 tisíc korun. Tak takové peníze najdete jen a pouze na rádiu Frekvence 1. Aktuálně ve hře poslední slovo je částka 36 tisíc korun, hezky pěkně nastřádaná. Kdo z vás jste to nechytil, tak jenom prozradím, že vaším úkolem je správně tipnout nebo doplnit nedokončenou větu hosta, kterým je česká kapela Čechomor. František s Karlem nám mimo jiné prozradili, bez čeho by se na koncertech neobešli nebo neobejdou, dobře poslouchejte. Tohle je ta věta.
2: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Co? No a právě co nesmí chybět, to je ten váš úkol to správně doplnit. No a pakliže to správně doplníte, tuhletu větu.
2: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: A bude to správně, tak samozřejmě hned 36 tisíc korun je vašich. Pakliže ne, nic se neděje, naopak tím hůř pro nás, pro Frekvenci 1, protože my přihodíme do banku další 5 kilo. A už se rázem hraje o 36 500 korun. Jo, a tak to stoupá a stoupá. Takže vlastně těch šancí rozbít ten bank, získat 36 tisíc korun na Frekvenci 1 je strašně obrovská. Tak, poslední slovo, hrajeme od pondělí do pátku. A jestli vy už víte ten svůj tip, který ještě nepadl v éteru Frekvence 1, tak už zítra ráno po 7. hodině volíte na Frekvenci 1 a pakliže to bude správně, ten váš tip, 36 tisíc korun je automaticky vašich.
1: Poslední slovo.
3: A neb, řekněte to za celebritu.
4: Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste

0: společníka ve víkendovém nedělním ránu. Dneska za tém 11. října vám dělá Rádio Frekvence 1, taky skvělá muzika a tak tomu bude i po 8. hodině raní. Co konkrétně nabídnu? Dobře poslouchejte. Zajímavý hudební počin Elton John a Dua Lipa ve společné věci Cold Heart. Kromě nich taky The Verve. A nebo taky Sunrise Avenue. Bye bye, s Bohem děláme 7. hodině raní, protože
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je tady 8. další čerstvé zprávy na Frekvenci 1. Kateřina Vavřínová, hezkému neděli vám všem.
2: Pěkné ráno. První kolo voleb do Senátu ovládlo hnutí STAN. Nejdéle se na výsledky komunálek čekalo v okrsku v Praze 5 a pozor na nehodu na D5 se směrem na Prahu. Prvním kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli starostové. 5 kandidátů z různých stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. Účast v prvním kole senátních voleb byla v průměru 43,31%. Vyšší byla jen v roce 2010. Vyplývá to z konečných výsledků hlasování, které dnes byly zveřejněny na volebním webu. Nejdéle se čekalo na výsledky obecních, ale i senátních voleb z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici je převzali kolem dnešní 7. hodiny ráno. Naopak první výsledky letošních komunálek byly zveřejněny v sobotu v 14:30 odpoledne ze 3 obcí. O minutu dříve než v minulých obecních volbách před 4 lety. Nejrychleji dodala výsledky volební komise z jednoho z okrsků v Miskovicích na Kutnohorsku, uvedl na síti X Český statistický úřad. V lesích kolem Hradce Králové se stupňuje válka mezi rekreanty a lesníky. Lidé na kolech, bruslích nebo na procházce už vyjadřují svou nevoli taky násilím.
3: To, že agresivita v městských lesích, které se měly stát místem pro relax a sport, roste, svědčí poslední případ, kdy řidiče nakládajícího dřevní štěpku po lesní práci insultoval cyklista. Ten mu beze slov vrazil pěstí, urval náklaďáku zrcátko a ujel. Podle lesníků jsou lidé mylně přesvědčeni, že lesní technika nemá na místě co dělat a překáží. Na stezce, která je vyhrazena pro cyklistiku. Napětí podle lesníku neustále roste a tak jsou většinou slovní útoky běžné jak v lese, tak na sociálních sítích. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezóny dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři, a to na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z programu 10. kola v 18:30.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: I dnes bude obloha převážně zatažená, ráno se ještě ojediněle udrží mlhy. V Čechách se postupně místy vyskytnou přehánky. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů. Na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18. Maxima na horách se zastaví na 6.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Komplikace hlásí z D5.
5: Dálnice jsou plynulé průjezdné. Jen si dejte pozor, pojedete-li po dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy. Na 16. kilometru u Berouna se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Blokují tam levý jízdní pruh. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
2: A krátce po 8. hodině ladíte nedělní Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Hezké dobré jitro, sliboval jsem muziku připravená a zapomněl jsem na důležitý fakt. I v této hodině se můžete těšit na ranní rubriku Honzy Krause a Blondýny. Co v ní? Uslyšíte za chvilku.
1: Víkendové ráno
4: a Petr Wagner.

8 hodin, k tomu 14 minut, tohle je Rádio Frekvence 1 a tohle je taky nedělní ranní víkend na Frekvenci 1. Vám všem hezké a hlavně pohodové ráno, pohodové vstávání, šťastnou cestu za volant vám všem přeje Petr Wagner. V další ranní víkendové hodince do vašich uší hlavně muzika. Muzika vám bude dělat parťáka i v následujících minutách. Konkrétně kapela Činovské a jejich selhání, Sunrise Avenue a nebo Ace of Base. K tomu vám také přihodím ranní ptáče Honzu Krause společně s Blondýnou, tradiční ranní oblíbenou rubriku. Motoristé a SPD navrhují dát českou korunu do ústavy. Zajímavé nejenom politické téma pro našeho Honzu Krause už za pár minut na F1. No a také vám v téhleté hodině prozradím, kam si udělat zajímavý výlet, něco jedinečného vidět a zažít. Bude to k Solné pláni. Příští rok se na ní otevře butikový kemp plný jaksi amerických karavanů. Půjde nicméně o poměrně komfortní zážitek, protože apartmák přespání má být pouze na téhleté Solné pláni pouze 5. Všechno už si řekneme za malou chvíli, tak držte vlnu s víkendovou Frekvencí 1.

0: ojediněle. Na horách od 1000 metrů srážky smíšené, k večeru ubývání srážek, od středních poloh taky vítr s nárazy kolem 50 km v hodině. Jinak nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 15. No a co dalšího nového podstatného, pojďme na krátké zprávy Frekvence 1, půl devátá.
1: Krásné ráno, letošní účast v prvním kole voleb do Senátu 43,3% je druhá nejvyšší. Více lidí přišlo jen v roce 2010, kdy účast dosáhla 44,6%. Růst cen starších bytů ve třetím čtvrtletí oproti první polovině roku zpomalil. Zdražily v průměru o procento a meziročně o desetinu. Metr čtvereční se tak v průměru prodával za 86,5 tisíce korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo, kterou má agentura ČTK k dispozici. Při sobotním útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Některé z nich jsou v kritickém stavu. Podle agentur o tom informoval v noci na dnešek Saúdský úřad pro civilní letectví.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: Stále dejte pozor na D5.
4: Dálnice jsou plynulé průjezdné, jen si dejte pozor, pojedete-li po dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy. Na 16. kilometru u Berouna se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Blokují tam levý jízdní pruh. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Motoristé a SPD navrhují dát českou korunu do ústavy. Co vy na to?
2: Jo, že nebudeme mít jako euro, to bych do ústavy nedával. Já bych s penězma takhle moc nic do ústavy nedával. To může být pak brzda. Finance jsou taková nevyspytatelná oblast. Taky, že jo, toto je jak s těma koňma, tam spousta lidí má pocit, že tomu rozumí. Ekonomové mudrujou, jaká je výhoda. Tady každý druhej říká, že na euru jsou výhodnější úroky a podobně. No, to, že jsou výhodnější úroky, to není všechno, co mě nadělá. Jo, tam jsou vlastně podstatnější věci právě. Kurs, který stanovujete vy a tak dále a tak dále. No a na druhou stranu řekněme si, za ty roky celý koruna stála dobře, ne?
1: No právě.
2: No, tak na ní nesahejte. A jde zase do ústavy, bych ji taky nedával.
1: A není to trošku populistický, jakože my Češi tu naši korunu máme rádi?
2: A když říkáte, není to trochu populistický, co máte na mysli, jako? Co je v té otázce? Jako?
1: Ptám se, jestli to neříká jenom kvůli tomu, že jako za to budou kladní body u voličů.
2: To říkají všichni politici pořád. Jo. Mě nic jiného nedělají. A přestaňte si hrát na to, že populismus je nějaká vada. To je standard politický. Protože představa, že řeknu, chci, abyste mě zvolili. Hned jak to uděláte, zdražím všechno. Energie, žrádlo, ale říkám vám to upřímně, jsem pravdař, takže vám to tak věří. Ale těším se, jak mě zvolíte. No tak myslíte, že by to šlo? Jo, tak to zkuste. Nevím. A zatím na dvoře u vás baráku jen. Nedostanete se ani do domovního výboru.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Frekvenci 1, vám všem stále pohodovou neděli, hezké ráno. Máte rádi cestování a máte rádi cestování a bivakování v karavanu? Tak potom můžete vyrazit na Solnou pláň s názvem Salar de Uní v Bolívii, která je největší na světě a začíná nabízet luxusní ubytování. Už se otevírá vlastně prakticky butikový kemp plný amerických karavanů. Nicméně jde o poměrně komfortní zážitek, protože apartmán k přespání je celkově v počtu 5. Jejich interiéry navrhli různí designéři a jinak v tom šestém karavanu bude místo jenom pouze pro stolování. Kemp má název, kdybyste to hledali, Samkani, v domorodém jazyku bolívíců, to znamená ten, který sní. No a Solná pláň, pokrývající přes 10 500 km čtverečních, je nepochybně snovým místem, ideální například pro pozorování noční oblohy, užívání si klidu, relaxace. A během dešťů, který trvá zhruba od prosince do dubna, se potom mění tahleta Solná pláň v jedno velikánské zrcadlo. Takže můžete vyrazit buď na Solnou pláň, jinak do dnešního víkendového rána třeba za tím putováním, cestováním nebo pro lepší náladu skvělá další muzika Lady Gaga, Abracadabra, Imagine Dragons anebo Alice Springs a jízda na frekvenci 1.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
1: Jsme rádio Frekvence 1.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Kateřina Vavřínová na Frekvenci 1 se zprávami v 9 a hned potom další porce muziky.
3: Pěkné ráno. Babiš na post prezidenta už kandidovat nebude. Do boje o Senát postoupilo více žen a provoz je klidný bez kolon. Premiér Andrej Babiš vyloučil, že by v budoucnu znovu kandidoval na prezidenta. Řekl to novinářům ve volebním štábu po senátních a komunálních volbách a o případném nominantovi nechtěl mluvit. V předchozí volbě hlavy státu v roce 2023 Babiš ve druhém kole prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Příští prezidentské volby se uskuteční v roce 2028. Pavel zatím s konečnou platností nepotvrdil, zda se bude ucházet o znovu zvolení. Do druhého kola letošních senátních voleb postupuje 11 žen. O 6 více než při poslední obměně horní komory před 2 lety a o 5 více než v roce 2020. Senátorský mandát z té doby letos obhajují ve volebním finále Adéla Sucharda Šípová z klubu SEN 21 a Pirátů na Kladensku a Helena Pešatová z klubu Starostů na Frýdecko-Místecku. Zvolení kterékoliv z kandidujících žen není letos jisté. Ženské finále se neuskuteční ani jedno. Východní Čechy čeká po motoristickém svátku další legendární závod. Dnes odstartuje další ročník Velké Pardubické.
4: Dostihové závodiště v Pardubicích uvidí start 136. Velké Pardubické v 15.30. Závodiště ovšem žije závody celý den a uvidí celkem 7 dostihů. Po uzávěrce přihlášek zůstalo ve hře o start 11 koní, což je méně než v předchozích 2 letech, kdy jich bylo ve stejné fázi přihlášeno 16. Letošní pole ale nabízí 2 předchozí vítěze Velké Pardubické i zahraniční konkurenci z Irska a Francie. Slavnostní dekorování dnešního vítěze je naplánováno na 16. hodinu. Hlavní dostih pro 6leté a starší koně měří tradičních 6900 metrů a jeho celková dotace činí 5 milionů korun. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Znaka Řančejka se na světovém poháru v krátkém bazénu v Taškentu prosadil podruhé na stupně vítězů. Na páteční bronz z 200 navázal rovněž třetím místem na poloviční trati. V metropoli Uzbekistánu dohmátl ve třetím času české historie 49,84 sekundy.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Dnes bude obloha převážně zatažená, ráno se ještě ojediněle udrží mlhy. V Čechách se postupně místy vyskytnou přehánky. Na hřebenech Krkonoš můžou být i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18, na horách pouze 6.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Aktuálně se nikde nezdržíte.
6: Aktuálně je provoz na všech našich dálnicích plynulý a bez komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
3: A po zprávách posloucháte nedělní Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
1: Krásné dobré jitro vám všem vinčuju. Michael Schulz, Adele a taky Shalom, to je další porce muziky. A pozor, bude taky Honza Děrek, který si pro vás připravil svých 7 faktů. Tentokrát budou o hitu britské skupiny New Order, True Fate z roku 1987. Na MTV k němu běžel docela hodně takový originální videoklip, ve kterém se dva muži střídavě fackovali do rytmu. Co to mělo znamenat? Co ti dva pánové reprezentovali? Tak to se dozvíte v hudební encyklopedii krátce před 9:45 na Frekvenci 1.

0: Tradiční, nerozlučná dvojka ostřílených rádců, čili Michal Suchánek, Petr Kolečko a taky pořad Cože. No a klidně můžete teďka ze svého mobilního telefonu, ze svého chytrého smartphonu napsat pánům svůj dotaz, jestli vás něco trápí, potřebujete poradit, tak e-mailová adresa je coze@frekvence1.cz. No a jaký dotaz, jaké přání, jaká prosba se bude řešit tentokrát?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když má někdo narozeniny a sfoukne svíčky na dortu, kam se poděl ten vzduch, který do nich foukl? Neměli bychom ho pak vlastně jíst?
3: To se takhle říká, nebo to nějaký tohle...
2: Jako sfoukávání dortu na svíček na dortu?
3: To jo, ale že někomu, že se ztrácí u toho vzduch?
2: Tak ten vzduch samozřejmě, který tam foukne, že to mě přijde naprosto logicky velmi správná otázka od Kláry z Pardubic, že tam foukneš
3: no.
2: A ten vzduch, co si tam přidal do toho vzduchu, který tam byl předtím, tam furt je.
3: A předtím, když nefoukneš na svíčku.
2: Tak je tam jenom ten vzduch, co tam je. Ty tam přifoukneš další vzduch.
3: A když se otočíš jako na druhou stranu a foukneš, tak...
2: Tak máš zase vzduch na druhé straně další.
3: No, to, vlastně to nežádáš potom jako...
2: Tam jde o to, kde se nadechneš.
3: Ten vzduch jde kam?
2: Ten tam zůstane. Ten
3: na tom místě?
2: No, na tom místě, no.
3: Jaké jako
2: dokud neodfoukne vítr. Dokud neotevřeš okno a no. Neodfoukne vítr, no.
3: Kam až doletí?
2: A to třeba přiletí vosa.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
8: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
9: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
10: To je bomba.
11: Tyjo, co to zase baští?
10: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
11: A co já? Proměnit?
10: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
11: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
12: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
13: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to

0: Rádio Frekvence 1:30, za malou chvíli do vašich uší třeba Taylor Swift nebo skupina Lucie Černí andělé. A jak jsem sliboval i v úvodu téhleté ranní hodinky, tak bude hudební encyklopedie. Tentokrát se dozvíte něco zajímavého o hitu britské skupiny New Order, o singlu True Fate z roku 1987. Tento single měl originální videoklip, ve kterém se dva muži střídavě fackovali do rytmu. Co to mělo znamenat, to se dozvíte už krátce před 9:45 na Frekvenci 1. No a teď prostor pro další ranní zprávy o 9:30, Kateřina Vavřínová.
1: Pěkné dopoledne, Praha uzavřela letošní komunální volby. Poslední hlasy se v metropoli sečetly brzy ráno. Vyhrálo hnutí STAN se 17 mandáty. Za ním následuje koalice ODS a TOP 09 se stejným počtem mandátů a nižším počtem hlasů. První kolo senátních voleb vyrovnalo rekord v počtu mandátů získaných v prvním kole. Podařilo se to 5 kandidátům, dalším 3. Takový úspěch utekl jen těsně, píše web veřejnoprávní televize. Druhé kolo voleb nás čeká 16. a 17. října. Referendum o obchvatu města ve Volarech na Prachaticku není platné. Hlasování se zúčastnilo jen 30,66% oprávněných voličů. Pro jeho platnost je potřeba účast alespoň 35%. Vyplývá to ze zápisu místní komise o výsledku hlasování na webu města.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor dejte na Pražském okruhu.
3: Dálnice jedou plynule, jen si dejte pozor, pojedete-li po Pražském okruhu. Počítejte tam s obousměrným omezením v tunelech. Projíždí se vždy jedním tubusem. Omezení má končit dnes ve 12 hodin. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

0: Bezmála 40 minut a jak jsem vám sliboval ve víkendovém ránu na Frekvenci 1, tak je tady připravena hudební encyklopedie Frekvence 1.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: I z písničky, která je přidaná na výběr největší hitu jako bonus, se může stát velký hit, jako v případě písničky True Faith od britských New Order. Písničky stejně nadčasové jako kontroverzní.
1: Za prvé.
3: New Order vydávali u gramofirmy Factory. Celkem jim tam za 6 let vyšly 4 úspěšné desky. A tak se majitel společnosti Tony Wilson rozhodl, že je ten správný čas na výběr největších hitů.
2: Za druhé.
3: Podle baskytaristy Petra Hooka to bylo ale hlavně proto, že si majitel vydavatelství koupil nového Jaguara s vestavěným CD přehrávačem. No a chtěl mít všechny hity New Order na jednom disku.
1: Za třetí.
3: Kapela navíc dostala za úkol, aby na kolekci největších hitů ještě jeden nebo dva songy přidala. Během 10 dní tak New Order napsali skladby True Faith a 1963. Obě následně vyšly na jednom singlu, který se probojoval na 4. místo britské hitparády.
2: Za čtvrté?
3: Určitě si vzpomenete na video k písničce True Faith, ve kterém se dva muži, reprezentující dobro a zlo, střídavě fackují do rytmu, což bylo tehdy natolik šokující, že se ten klip dostal na hudebních stanicích do nejvyšších rotací.
1: Za páté?
3: V textu písničky True Faith se původně zpívalo: teď, když jsme společně vyrostli, všichni se mnou berou drogy. Producent je ale nakonec přesvědčil, aby ty drogy odstranili a písnička tak mohla znít z rádia. Stalo se. Ovšem, na koncertech hráli New Order přece jen vždycky tu původní verzi.
2: Za šesté.
3: Pouze v roce 1993 během koncertu na festivalu Readingu tam zaznělo: když jsem byl velmi malý chlapec, hrál si se mnou Michael Jackson. Teď, když jsme společně vyrostli, si hraje s mým pindíkem.
1: A konečně za sedmé.
3: V roce 2011 natočil tuhle písničku i George Michael. Výtěžek z té jeho nahrávky putoval na podporu charitativního fondu Comic Relief. My dáme ale přednost originálu. Jak jinak? Tady jsou na Frekvenci 1 New Order a True Faith z roku 1987.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: hlavně pohodové nedělní odpoledne. Ze studia už vás zdraví Veronika Elhotová. No a tady už je muzika, která nás čeká hned po celý, Luis Capaldi. Zaspívá taky Eva Farná a Miraj. A dáme si i Alphaville. Za chvilku zprávy, tak zůstaňte s námi.
1: Mňam, to je bomba.
2: Tyjo, co to zase baští?
1: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
2: A co já? Pro mě nic?
1: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
2: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
3: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
4: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
5: Klid, máš na to 3 dny.
4: A těch lidí, co čekají na autogramy?
5: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
6: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A novinky má pro vás Katka Vavřídová. Pěkné dopoledne.
7: Hezké dopoledne. Statistici ukončili zpracování výsledků komunálek. Boj o Senát v prvním kole vyhráli Starostové a brzdí se na Pražském okruhu v obou směrech. Statistici ukončili zpracování výsledků voleb do obecních zastupitelstev a prvního kola voleb do 1/3 Senátu. Voliči vybrali celkem 61 677 zastupitelů obcí a městských částí či obvodů a zvolili taky 5 senátorů. Právě zpracování výsledků komunálek patří k těm nejsložitějším, řekla první místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
8: Zpracování výsledků komunálních voleb vyžaduje extrémní nasazení jak členů okrskových volebních komisí, tak zaměstnanců Českého statistického úřadu a je ze všech typů voleb nejnáročnější. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě voleb i jejich zdárném průběhu podíleli.
7: Volební účast dosáhla 48%, přičemž při komunálních volbách v roce 2022 odevzdalo své hlasy lehce nad 46% voličů. Nejvyšší volební účast zaznamenali v obci Martinice u Ončova v okrese Pelhřimov, kde k volbám přišlo víc než 97% voličů. Naopak nejnižší volební účast 20,88% byla v obci Zaječí v okrese Břeclav. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli Starostové. 5 kandidátů z různých stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. V lesích kolem Hradce Králové se stupňuje válka mezi rekreanty a lesníky. Lidé na kolech, bruslích nebo na procházce už vyjadřují svou nevoli taky násilím.
9: To, že agresivita v městských lesích, které se měly stát místem pro relax a sport, roste, svědčí poslední případ, kdy řidiče nakládajícího dřevní štěpku po lesní práci insultoval cyklista. Ten mu beze slov vrazil pěstí, urval náklaďáku zrcátko a ujel. Podle lesníků jsou lidé mylně přesvědčeni, že lesní technika nemá na místě co dělat a překáží na stezce, která je vyhrazena pro cyklistiku. Napětí podle lesníků neustále roste a tak jsou většinou slovní útoky běžné jak v lese, tak na sociálních sítích. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Česká golfistka Sára Kousková obsadila 2. místo na turnaji LET v Soulu a vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek ze srpnového Irish Open.
6: Frekvence 1.
1: Počasí.
7: Dnes čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, 18 stupňů ojediněle naměříme až na jižní Moravě, na horách naměříme maxima kolem 6.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: A Marcela nám řekne, jak to vypadá na dálnicích.
10: Dálnice jedou plynule, jen si dejte pozor, pojedete-li po Pražském okruhu, počítejte tam s obousměrným omezením v tunelech. Projíždí se vždy jedním tubusem. Omezení má končit dnes ve 12 hodin. Šťastnou cestu vám přeje z dopravy. Národního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
7: Krátce po desáté ladíte vysílání Frekvence 1 s Verčou Elhotovou.
0: Tak přátelé, jdeme na to jako každý víkend. Narozeninová

0: Facebooku. No a mrkneme taky na naše hosty, kteří k nám už příštím týdnu zavítají. Tak užívejte neděli s poslechem toho nejlepšího na Frekvenci 1.
1: To nejlepší z muziky a

0: jste s námi. No a před námi nový týden a s ním samozřejmě taky ranní hosté, kteří k nám dorazí do studia Frekvence 1. Už zítra posnídáme s herečkou Helenou Dvořákovou, kterou můžeme nově vidět v romantické komedii Tango pro tři, která aktuálně běží v kinech. V úterý přivítáme zpěvačku Dašu, taky středa bude o zpívání, můžete se těšit na Terezu Maškovou a ve čtvrtek si bude Lubka s Mírou povídat o chladové terapii s Liborem Matušem, takže si nenechte ujít rozhovory z hosty Frekvence 1 každý všední den ráno od 7 hodin.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: 300 444, pokud byste chtěli někomu přes éter udělat radost a popřát mu.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale musíte zbystřit, a kde, tak to vám poví Marcela.
2: Na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením v tunelech. Probíhá tam údržba, projíždí se jedním tubusem. Omezení má končit dnes ve 12 hodin. Šťastnou cestu přeji z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: Tak s tím počítejte a hlavně pokud se právě teď na cestách, tak zavoláte velmi opatrně a šťastnou cestu vám přejeme i z Frekvence 1.
1: Frekvence 1.

takový hvězdáři, co vypočítají hvězdičky na nebi, a ty musíš.

0: 30 minut, no a to je ten správný čas na jednu věc, a to narozeninovou rubriku. Krásnou neděli. Je tu 11. říjen a i dneska samozřejmě někdo slaví. A je to například americký herec, který ve filmech stvárnil hlavně role policistů, agentů a taky vyšetřovatelů, David Morse. Nejznámější filmy jako třeba Zelená míle, Křižovatka smrti a nebo Disturbia. Je mu dneska 73 let. Narozeniny má taky slavná americká komediální herečka Joan Cusack. Pokud jste viděli film Podnikavá dívka, tak Joan tam stvárnila sekretářku a to vedle boku Harrisona Forda a taky Melanie Griffith. Za tu roli dokonce byla i nominovaná na Oscara. Tak Joan Cusack slaví 64. narozeniny. No a u nás přejeme všechno nejlepší herečce Evě Čížkovské, jí 61 let. A 60. výročí kulatiny má dneska herec Pavel Řezníček, ten stvárnil doktora Brabce v Ordinaci v Růžové zahradě. Tak všechno nejvíc nejlepší. A jdeme na vaše přání, protože i vy přejete. Milá Radko, všechno nejlepší k narozeninám. Přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu krásných chvil, ať se ti daří a máš kolem sebe vždy důvod k úsměvu. Užij si svůj den. A podepsaná je tu Renata s poděkováním Frekvence 1. No tak my se přidáváme, přejeme taky všechno nejvíc nejlepší. No a to i k svátku dneska všem Andrejům. Jméno pochází z Řecka a překládá se jako odvážný. Téměř 3000 Andrejů je u nás v Česku podle statistik, tak pánové, krásný sváteční den a všem oslavencům třeseme pravici a přejeme všechno nej. Užijte si to.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Vyšetřovatelka Jana Chládková z Kriminálky Anděl.
4: Taky Vicky z Tanga pro tři.
3: Tak přátelé, to je Helena Dvořáková.
4: A na kafe se staví v pondělí ráno.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Frekvenci 1 nám Brian Adams zakončil 10. hodinu, to znamená, že 11. klepe na dveře. Za moment už si dáme zprávy, ale taky muzika, která nás čeká po celý, Alex Warren. Zaspívá nám taky Marek Ztracený. Možná jsem blázen, ale stále věřím. A dáme si i Eňu. Teď už ale si dáme novinky, vydržte.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: A je to tady. Zprávy má pro vás Láďa Jakub. Přeju hezké dopoledne.
3: Dobré dopoledne. Komunální volby vyšly opozici pravicovému hnutí STAN a lidovcům. První kolo senátních voleb vyhráli zase Starostové a v Krkonoších a Jeseníkách čekáme první sněžení. Hezkou neděli. Nejvíce zastupitelů získala ze stran hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety KDU ČSL, tedy lidovci. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrucujících stran hnutí STAN, tedy Starostové a nezávislí, a třetí potom ODS. V porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozici vyměnila. Na čtvrté pozici je opět hnutí ANO. Každá ze čtveřice stran nebo hnutí zaznamenala ale propad. Pohoršilo si například taky hnutí SPD, Piráti i TOP 09. A jak to vypadalo konkrétně v našem druhém největším městě? O koalici na magistrátu v Brně bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí STAN. Koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, taky Zelené Brno, Piráti a hnutí Zalužánky. Primátorem má být lídr vítězné koalice Jakub Hruška, řekl po prvním jednání zástupců stran.
4: Že budeme společně hledat programovou shodu, a to ve složení Rady města Brna tak, že primátorem města Brna budu já jako lídr vítězné strany a složení Rady města Brna bude respektovat výsledek voleb, tedy matematický přepočet.
3: Do zastupitelstva v Brně se kromě těchto uskupení dostalo taky hnutí ANO, které tak zřejmě skončí v opozici. Nejstarší zvolenou zastupitelkou je podle Českého statistického úřadu opět 92-letá pedagožka Silva Knedlová. Ta zasedne v zastupitelstvu Frištáku na Zlínsku. Tento primát jí patřil i při minulých komunálních volbách před 4 lety. Nejmladší zastupitelů ve věku 18 let jsou téměř 30 a jde v naprosté většině o studenty. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli Starostové. 5 kandidátů z různých stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. No a do druhého kola senátních voleb v obvodu číslo 9, tedy Plzeň město, postoupil za hnutí STAN bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka. Za týden se utká s náměstkyní plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucí Kantorovou z hnutí ANO. Řehka po svém postupu do druhého kola dodal.
5: Bydlím tady a chci tady žít a proto tady kandiduju, protože si myslím, že mám kandidovat tam, kde chci žít a strávit zbytek života a tam, kde mi na tom záleží. Já si to strašně vážím, ty podpory, jako opravdu, jako nesmírně si to vážím. Je to strašně milý pro mě překvapení tohle a já to beru zároveň jako hrozný závazek, že jo? Takže já ty lidi nechci zklamat, takže já budu bojovat, půjdu mezi lidi určitě, budu se dál snažit přesvědčovat a já si myslím, že volby jsou fakt jako strašný privilegium.
3: Řehka, který kandiduje za hnutí STAN jako nestraník, získal v druhém největším městě v Čechách 32,86% hlasů. Druhá Kantorová má 27,26%. Dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner z ODS skončil s 20% na třetím místě a mandát neobhájil. Voleb se zúčastnilo 40,75% z celkem 36 991 voliče obvodu. O hlasy usilovalo 8 kandidátů.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Až do pozdního odpoledne čekáme počasí hodně pod mrakem, v Čechách místy s přeháňkami a pozor, v Krkonoších i Jeseníkách první sněhové vločky. No a teploty na horách kolem osmičky, v nížinách pak 12 až 16 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Silnice číslo 56 nám hlásí problém na 37. kilometru na trase z Místku na Přívoz. Konkrétně v Ostravě máme hromadnou nehodu 3 osobních vozů na 37. kilometru, zopakuji. Dálnice D11, 24. až 25. kilometr na trase od Hradce Králové na Prahu hlásí nebezpečný předmět na vozovce, tak tam se vybučuje nohu z plynu. Opatrní buďte ale také v Jablonci, na dní jsou konkrétně ve Smažovce u Jablonce v hlavní ulici, máme na silnici ovce, je to špatně vidět, no a pozorní buďte také v Jablonci, na dní jsou v ulici pod Vodárnou, tady máme nehodu osobního vozu. Pak se buralo ještě v Olomouci v hraniční ulici, tak s tím počítejte, na bezpečně dojeďte s frekvencí 1. No a před nedělním obědem stále dobře naladěná Veronika Jelhotová je tady.
0: První sníh se říkal, jo?
3: První sníh.
0: Sakra.
3: První sněhové
0: vločky. Teď bude zima zase půl roku.
3: Já ale se těším na ten sníh.
0: Já

0: do zimní bundy.
1: Ano, ano, ale to listí je krásně zbarvené.
0: Ano, ano, s tím s tebou výjimečně souhlasím. Tak jo, přátelé, my pokračujeme dál. I v 11. hodině, za moment už mám pro vás taky výsledky hitparády. Pokud jste včera večer nemohli být u toho, tak já vám je zrekapituluju. No a v téhle hodině nebude chybět ani tip na čtení pro všechny ženy, ale třeba i muže. Teď už vám ale posílám opět muziku, máme 4 minuty po 11. hodině, tak buďte s námi z Frekvencí 1.
2: To nejlepší z muziky a

klidnou a pohodovou neděli. Jsme rádi, že jste s námi. No a přátelé, jak dopadl ten další díl České hitparády Frekvence 1, tak o tom právě teď. Třetí místo patří skupině Demigods a písni Slova. Zároveň tomhle songu je u nás v hitparádě 10 týdnů a to znamená, že končí. Druhou příčku naší hitparády obsadil tentokrát Milan Peroutka se singlem Cesta dlouhá.

0: Od Evy Farné. Song vydala Eva dva dny před svým prvním koncertem v Edenu. A jak sama Eva dodává, je o touze naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu. O přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je v pohodě nikdy bloudit nebo jít špatně. Děje se to, co má se stát. Tak to říká k songu Eva Farná. No pod to bychom se mohli podepsat. A s novinkou Léto s tebou představuje Sofian Mežmeš.
1: Já mám rád. Léto s tebou.
0: No, jestli vám je povědomá tahle ta písnička, tak je to správně, protože jde o přespívanou legendární píseň, kterou před 50 lety proslavil Jiří Schillinger. A tahle nová verze písničky vznikla pro film Bobule a Bobulky, který vstoupí do kin 11. února příštího roku. Tak se máme na co těšit. To byly naše hudební typy Frekvence 1 a pro písničky, které se vám líbí, hlasujte opět na našem webu. Čas máte do úterního poledne.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days je do 18. října.

počase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak co to s námi od 10 k 5.

0: Alex Boren. Máme přesně minutu po půl dvanácté, ale ještě předtím jedna aktuální mimořádná zpráva. Detaily má pro vás Láďa Jakub.
1: Já vám přeju pěkné dopoledne. Polsko je vzhůru nohama. Polská policie totiž získala informace o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Košiaňáka Kamiše. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb proto nařídili zahájit odpovídající opatření. Podrobnosti zjišťujeme dopoledních zpráv.
0: Tak teď se ale pojďme vydat na hlavní tahy.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: A tam to vypadá jak, Láďo?
1: Přesně tak, opatrní, buďte v tuhletu chvíli na D3 na 74. kilometru na jihu Čech od Kaplice na Mezno, stojí tam poruchané auto, v místě se vybočuje. V Brně se buralo v Ostravské ulici, tam se odstraňují poslední zbytky nehody dvou osobních vozů a pozorní, buďte taky v Praze, kde máme hlášenou nehodu v Holečkově ulici dvou osobáků, tak bezpečně dojďte s Frekvencí 1 a Veronikou.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Backstreet Boys na frekvenci 1. Za chviličku už bude 11:45, hezkou neděli a před námi nabídka tiskovin. Zítra totiž vychází nový Blesk pro ženy a co nabídne za témata. Společné výlety jsou střípky, které upevňují náš vztah. To prozradila recept na dlouholeté manželství herečka Lucie Pernetová. Jak funguje domácnost, když máte 4, 5 anebo 8 dětí? Maminky přiznaly, kolik litrů mléka padne k snídani nebo jak zvládnout dětské rýmičky. Eva schodila 53 kg za rok a půl. Její hubnutí odstartovala obyčejná termolahev. Tajný trik lékařů, když nemůžete spát, zalepte si pusu. A navíc dokonalé štrudly na slano i na sladko. Tak to a mnohem víc si už zítra přečtete v novém Blesku pro ženy, tak si ho nenechte ujít.

0: 12 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: A u těch opět vítám Láďu Jakuba. Hezké poledne.
2: Dobré sváteční poledne. Na polského premiéra Tuska se chystal atentát, zjistila policie. Volby v našich městech a obcích vyhráli lidovci, druzí byli starostové, třetí ODS. V Jeseníkách a Krkonoších čekáme první větší sněhové vločky. A začínáme v Polsku, to je totiž vzhůru nohama. Polská policie totiž před pár hodinami získala informace o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Uvedla to média s odvoláním na mluvčí ministra. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb Marcin Kierwiński a Tomáš Siemoniak proto nařídili zavést odpovídající opatření. Kvůli situaci se od 11 hodin koná v protiteroristickém centru polské kontrarozvědky ABW porada s účastí zástupců ministerstva vnitra, polské policie a ochrany ústavních činitelů. O hrozbě útoku na premiéra a vicepremiéra zatím podle polských médií zatím nejsou známy žádné další podrobnosti. Oznámení přišlo navíc v době, kdy jsou polské úřady ve stavu vysoké pohotovosti kvůli vlně násilí ve školách, která si ve čtvrtek vyžádala život školnice, jak poznamenává agentura Reuters. Nejvíce zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách v Česku, stejně jako před 4 lety KDU-ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. V porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrtém místě opět figurovalo hnutí ANO. Každá ze čtveřice stran nebo hnutí zaznamenala ale propad. Pohoršilo si třeba taky hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Hnutí ANO má jen některá krajská města, ztratilo třeba Ústí nad Labem. Zvítězilo ale v Pardubicích a taky v Ostravě. Ano, ve třetím největším městě v České republice i přes propad vyhrálo ANO. I když mnohé voliče ztratilo, s výsledky je spokojené, jak říká dosavadní primátor Ostravy Jan Dohnal, který vedl koalici Srdcova stvořenou ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky.
3: Volební výsledkem jako takovým jsem asi spokojený, je tam řada překvapení za mě. Musím říci, že my jsme de facto dopadli tak, jak jsem si přál. Já jsem říkal, že by se blízké 20%, a to se de facto naplnilo. Myslím si, že jsou tam další překvapení. Samozřejmě hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali.
2: Podle současného primátora Ostravy Dohnala je variant pro možnou koalici matematicky několik. Čeká, že naplno se koaliční jednání rozběhnou od zítřka. A ještě zůstaneme ve Slezsku. V Havířově na Karvinsku, které je druhým největším moravskoslezským městem, vznikne koalice ANO společně pro Havířov a hnutí pro Havířov. Primátorkou má být opět Iveta Kočí-Palkovská z hnutí ANO. Vítěz voleb, kterým bylo uskupení Havířov sobě, tak bude v opozici. Ve druhém kole senátních voleb na Uhersko-Hradišťsku se utká obhajující Josef Bazala z KDU-ČSL s Jiřím Vašicou, kandidujícím za hnutí ANO. Bazala získal v prvním kole 47,81% hlasů. Druhý Vašica má 28,34% hlasů. Hlasování se zúčastnilo 46,34% voličů. O hlasy usilovalo tentokrát 6 kandidátů. Bazala o přípravách na druhé Uhersko-Hradišťské kolo řekl.
4: Mám z toho radost, ale na druhé straně začínáme v druhém kolo od nuly, takže musím požádat voliče, aby přišli teda ještě jednou. Že určitě budeme roznášet do pošty propagační materiál, uděláme přilepy přes ty naše billboardy a stojky, které máme, no a sociální sítě.
2: Na třetím místě skončila v Uherském Hradišti Kristýna Zelienková ze Zvuk 12 z 9,5% hlasů. Čtvrtý v pořadí je Otakar Březina z SD SN se 7% hlasů a pátou příčku obsadil David Skiba z SPD. Volilo ho 4% lidí. Šestá je pak Margita Balaštíková, kandidující za Odvážné Česko s 3,25%.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zbaví ho léta rovnou do zimy, alespoň tak bude vypadat odpolední počasí v Jeseníkách a Krkonoších. Tam můžou napadnout i sněhové vločky. V nížinách v Čechách pak čekáme přehánky dešťové. Teploty na horách kolem osmičky, pod horami a v nížinách 12 až 16 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Silnice číslo 11 hlásí problém, opatrně buďte na 287. kilometru z Opavy na Český Těšín přímo v Ostravě. Máme nehodu v dvou osobních vozů. Opatrní buďte taky na D10 na 6. kilometru od Turnova na Prahu, stojí tam porouchané auto. V Praze si dejte pozor taky na vjezdu do města, je to konkrétně u jižní spojky. No a pak si dávejte taky pozor na ještě na dalších místech České republiky. Bouralo se například na výjezdu z Brna ve směru na Prahu na D1. No a jinak by se ale mělo vyjezdit bez dalších větších komplikací. Tak ať vám to dál dobře jde ve společnosti Frekvence 1. A Veroniky Elhotové za mikrofonem.

0: moment a nebude chybět ani tip z rubriky Zkus mě rozesmát. Tak pojďme spustit další hodinu, teď už opět muzika, 5 minut po 12. Krštof.
1: To nejlepší z muziky a

0: 17 minut, krásnou neděli vám přeju. Náš kolega Petr Jablonský bude i dneska live ve studiu Frekvence 1, která odstartuje live opět ve 13 hodin a bude imitovat známé osobnosti a vy se s ním opět budete moci taky spojit, a to na lince 257 400 999. No a co vás zajímalo minulou neděli, tak to si pojďme poslechnout, je tu repríza nedělního lifeu.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
2: Dobrý den.
1: S kým pak mluvím?
2: Mirek Vyškov.
1: Mirku, já vás zdravím do Vyškova a zeptám se rovnou, s kým byste si chtěl pohovořit?
2: Panem Babišem.
3: No, dobrý den, jsem tady, tak zdravím.
2: Dobrý den, pane premiére.
3: Dobrý den, Mirku.
2: Vyhrajte volby, od toho snad ani není pochyb.
3: Ano, ano.
2: Ale chtěl jsem se zeptat rychlovlaky, koridory, o kterých se stále básní a které v Česku jsou teďkom top. Ale přitom dráhy železnic nejsou schopni zabezpečit ani normální spoje.
3: No prosím vás...
2: Co s tím chcete vydělat?
3: Tak my tady dáváme postupně potom Fialovi to do pořádku, aby ten život tady mohl jít zkrátka v těch správných kolejích. Takže my ty vlaky to nepodceňujeme a dáváme to na správné koleje. Máme tady odborníky, já jsem odborník a můžu tady říct, že... radit tady klidně. Já to vlastně všechno řídím. Takže já vím, že některý vlak jede na Plzeň, některý jede na Brno, některý jede na naftu, takže to si vím. No.
2: No určitě, to je všechno super.
3: No, takže musíte ale nám... A co chcete? Chcete dostat, nebo co? Kam jedete?
2: Ale důležité je, aby vlaky z Bohumína přes Výškov zastavovali na hlavním nádraží v Brně.
3: No a kde jako zastavují?
2: Protože oni zastavují v Židenicích, České dráhy.
3: Okay. Já náhodou vím, že vlak, Šumberg, já mám globus, takže vím, že Židenice jsou taky Brno. Jako.
2: No jo, ale cestující, kteří potřebují pokračovat dál na Prahu, tak mají problém se dostat.
3: No, a jsou chudáci.
2: Dráhy si jezdí nejšpinavějším vlakem Šumberg, jo.
3: Tak já bych poradil. Já bych poradil Brňákům, ať na Prahu vůbec nejezdí. Tak vám přeji šťastnou cestu do krásné budoucnosti. Naschledanou.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
5: Mňam, to je bomba.
6: Tyjo, co to zase baští?
5: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
6: A co já? Pro mě nic?
5: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
6: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 bude půl jedné. Za chviličku už s vámi taky bude Jan Kraus s Miluškou Bittnerovou a jejich pořad Kraus a Blondýna.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už je ale ten správný čas se opět mrknout na hlavní tahy a dálnice. Láďo, jak to tam aktuálně vypadá, kde se zdrží naši posluchači?
2: Tam je to bez větších komplikací, problémy jsou ale v našich městech, třeba ve Zlíně, si dejte pozor na Zlínské ulici, máme tu nehodu dvou cyklistů a pozorní buďte také v Teplicích na Masarykově třídě, tady máme nehodu dvou osobních vozů. Bouralo se taky v Praze na Čakovické ulici a nebo na Břeclavsku u Dolních Věstonic na 420. Je tam po nehodě odtahováno nepojízdné auto na Hrázi přehrady Nové Mlýny. Na místě je policejní hlídka. Tak bezpečně dojďte s Frekvencí 1 Veronikou Elhotovou.
0: No tak teď jsem se řekla, že normálně mě neřekneš. No a taky s Láďou Jakubem.
2: Děkuju.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
4: Tlouštík Kim, severokorejský vůdce, váží přes 140 kilo, zjistila jeho korejská rozvědka.
5: Co no, oni to všichni píšou, jak kdybychom si ho měli zabít jako vánočního kapra, nebo co mě to do toho, mě to úplně jedno, kolik váží. Oni píšou, že má...
4: To vypadá jak jateční váha, víte?
5: A mě to je úplně jedno, já si říkám, proč se tím furt chcete porcovat, nebo co? Co furt říjete, kolik váží, ale... A kolik měří, musíte k tomu říct, taky kdyby měl 3 metry, tak má přiměřenou váhu.
4: Přesně, dobrý BMW.
5: Ale co, do čeho se to hrabou, ty blbové? A všude píšou, má 140.

0: muzika z 90. Snap na frekvenci 1, 12 hodin 42 minut. No a přátelé, už za chvilku ve 13 hodin opět startuje nedělní live s Petrem Jablonským, který už je přítomen, ale ještě předtím jdeme na naše další baviče, kolegu Janu s Mikešem, kteří pro vás opět mají taky rubriku Zkus mě rozesmát plnou vtipu.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Mikeš nám nabídne fóreček, jdeme na něj.
3: Nevím, jestli to někdo nenapsal nebo neposlal záměrně, ale poslouchejte, jo. Dřív jsem mýval peněženku plnou kondomů, kdyby byla nějaká akce. No a dneska mám peněženku plnou karet, kdyby byla nějaká akce.
0: Jasně. A sbíráš budíky.
3: No jasně.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.

0: Nebude chybět ani Alanis Morissette. Tak přesně takto na Frekvenci 1 už za malý moment.
1: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
2: Mňam, to je bomba.
3: Tyjo, co to zase baští?
2: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
3: A co já? Proměnit?
2: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
3: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
1: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
4: Největší

0: po celé České republice. Nezapomeňte, už zítra v časopise Ona dnes.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
5: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
6: S Láďou Jakubem.
7: Přeju dobré odpoledne. Komunální volby vyšly opozici pravicovému hnutí STAN a lidovcům. První kolo senátních voleb vyhráli zase Starostové a v Krkonoších a Jeseníkách čekáme první sníh. Ještě jednou pěkné nedělní odpoledne. Nejvíc zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety KDU-ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. V porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na 4. pozici opět figurovalo hnutí ANO. Každá ze čtveřice stran nebo hnutí zaznamenala ale propad. Pohoršilo se třeba taky hnutí SPD, Piráti i TOP 09. A jak to konkrétně vypadalo v našem druhém největším městě? O koalici na magistrátu v Brně bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, taky Zelené Brno, Piráti a hnutí za Lužánky. Primátorem má být lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Ten po prvním jednání zástupců stran dodal.
8: Že budeme společně hledat programovou shodu, a to ve složení Rady města Brna tak, že primátorem města Brna budu já jako lídr vítězné strany a složení Rady města Brna bude respektovat výsledek voleb, tedy matematický přepočet.
7: A ještě doplním, že do zastupitelstva Brna se kromě těchto uskupení dostalo i hnutí ANO, které tak zřejmě skončí v opozici. Nejstarší zvolenou zastupitelkou je podle Českého statistického úřadu opět 92letá pedagožka Silva Knedlová. Ta zasedne v zastupitelstvu Frištáku na Zlínsku. Tento primát patřil i při minulých komunálních volbách před 4 lety. Nejmladších zastupitelů ve věku 18 let jsou téměř 30 a jde v naprosté většině o studenty. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli Starostové. 5 kandidátů z různých stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole a tím se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. Do druhého kola senátních voleb v Plzni městě postoupil za STAN bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka. Za týden se utká s náměstkyní plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucí Kantorovou z hnutí ANO. Řehka po svém postupu do druhého kola řekl.
9: Bydlím tady a chci tady žít a proto tady kandiduju, protože si myslím, že mám kandidovat tam, kde chci žít a strávit zbytek života a tam, kde mi na tom záleží. Já si to strašně vážím, ty podpory, jako opravdu, jako nesmírně to vážím. Je to strašně milý pro mě překvapení tohle. A já to beru zároveň jako hrozný závazek, že jo? Takže já ty lidi nechci zklamat, takže já budu bojovat, budu mezi lidi určitě, budu se dál snažit přesvědčovat a já si myslím, že volby jsou fakt jako strašný privilegium.
7: Karel Řehka, který kandiduje za STAN jako nestraník, získal v druhém největším městě v Čechách 32,86% hlasů. Druhá Kantorová má 27,4%. Dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner z ODS skončil s 20% na 3. místě a mandát tak neobhájil. Voleb se zúčastnilo 43,4% s celkem téměř 37 tisíc voličů obvodu Plzeň. 9 město ohlasy usilovalo 8 kandidátů.
5: Frekvence 1.
0: Počasí.
7: Až do pozdního odpoledne čekáme počasí pod mrakem, v Čechách místy s přeháňkami, když místy se může objevit třeba jako teď v metropoli slunce. Pozor ale v Krkonoších a Jeseníkách, tam čekáme první sněžení. No a teploty na horách kolem 8, v nížinách pak 12 až 16 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: Největší komplikace nám teď dělá Pražský okruh. V pražském Cholupickém tunelu pozor, ve směru k letišti se zdržíte do 10 minut a to i v opačném směru, jinak se jezdí bez komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede s Frekvenci 1 a Petrem Jablonským.
10: Frekvence 1 uvádí
6: Live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje live Petr Jablonský.
10: Dámy a pánové, krásnou dobrou neděli, hezké odpoledne, máme 4 minuty po 13. 5 minut po 13. hodině 11. října. No a je to tady opět. Mám tady plné studio všech možných známých osobností, figur, které vy znáte samozřejmě a chcete si jich ptát jako obvykle. Já aspoň doufám, že už za chvilku tady budou ty telefony jenom cinkat. Takže pokud byste si chtěli něčem popovídat, třeba teď nám skončily ty volby, tak bychom je mohli třeba rozebrat, ale nechci samozřejmě napovídat, je to jenom na vás. Stačí, když mi zavoláte na známé telefonní číslo 257 400 999. Tak jdeme na to.

0: Dámy a pánové, tak to byl Don Omar Lucenzo. Tady je Frekvence 1, nedělní live, pořad, ve kterém si vy povídáte s nejrůznějšími známými osobnostmi. A první posluchač se nám dovolal právě v tomto okamžiku. Já ho vítám ve vysílání. Krásný den, hezké odpoledne, tady Petr Jablonský.
1: No, tady Pepa z Prahy, zdravím.
0: Dobrý den, Pepo, tak s kým byste si chtěl pohovořit?
1: Chtěl bych si pohovořit s panem Babišem.
2: Ano, dobrý den, Pepo, zdravím.
1: No, můžeme si tykat, Andrej.
2: No, tak jako můžeme, no. Dobře.
1: No, dobře, tak já jsem Pepa.
2: Tak, ano.
1: Poslouchej, Andrej.
2: No.
1: Ta politika, to je svinstvo a je tam jeden větší idiot než druhý a Marko zlodějů. A já jsem tě volil proto, a to je jediný důvod, že jsi přidával důchodcům peníze.
2: Ano.
1: A teďko si, nevím, naivně přidal důchodci jenom 300 a nebudeme mluvit o tom, že stát je na mizině a že oni by neměli mladý. Oni mladý si jinak nebudou mít co žrát, protože to si jinak rozkrze. Všichni, celá ta parta politická. Takže o tom nemluvme, že nemyslím na mladý. No. Ale jak je možný, že ty si přidal jenom 300, tak se nediv, že teďko ty lidi tě nevolili, protože tě volejí jenom kvůli tomu důchodu.
2: Takže já beru zpátky tu tykačku, jo?
1: Nebudu... No, tak jo, budu tykat.
2: Se nebudu tykat s tebou, nebudu, ale já tobě tykat budu, jo?
1: No, tak jo, tak dobře.
2: Takže,
1: no, tak povídejte.
2: No, takže evidentně vy mě tady chcete jako zkazit svátek. Vy nevíte, že mám svátek dneska?
1: To
2: vám nestačilo jako... No, mám svátek.
1: Takže, jo, tak blahopřeju.
2: No, děkuji mockrát, no. Prosral jsem volby ještě ke všemu.
1: Prosral, ano.
2: To jsem neřekl, samozřejmě. Není to pravda. To jsem nikdy neřekl.
1: Je to pravda, dopovídej.
2: Nikdy jsem to neřekl, no. Takže prosím vás, jako tohleto, prosím tebe, jo?
1: No, jasně, ano.
2: Já ti tykám, jo, že nejsi
1: to
2: žádný...
1: Jo, pořádku.
2: No, ty nejsi žádný důchodce. Ty nejsi... Já poznám, když mluvím s důchodec...
1: No, já jsem důchodce, ale to je jedno.
2: A když mluvím s důchodecem, tak to poznám. No, to už mám takové vycvičené. Jo. No, takže nevím, proč, jako vy se zajímáte, co jako se zajímáš, jako no, co já přidávám kam, jako... Nevím, co to je.
1: No, protože to není možný, mě musíš přidat víc, jinak ty důchodci... Tam musíte přidat víc, omlouvám se. To jinak vás ty důchodci volit nebudou.
2: A odkud jsi ty?
1: Prahy. Ale já,
2: no, ty jsi
1: musím
2: Prahy,
1: přiznat, že...
2: No jo, Praha,
1: ale
2: pražská
1: já...
2: kavárna, jistě, antibabišismus.
1: No, no, ale představte si, pane Babiši, no, já jsem vám...
2: Ještě, přidal, ještě Brno se k vám přidalo, teď Fialovo, hnusné.
1: Ano,
2: hnusné
1: ano.
2: Brno, no.
1: Ano, hnusné, ale no. Představte si, že já jsem vás dokonce volil teďko a donutil jsem moji bývalou manželku, aby vás volila taky, jo, ale no, já tak... se nedím, že se to prohrá, protože 300, jenom za léky, já jsem dal teďko za dva léky 450 korun. Prostě to není možný.
2: A jsi nějaký nemocnej, nebo nějaký nemocnej, nebo co?
1: Jo,
2: jsi
1: já
2: na
1: jsem...
2: Hlavu,
1: já jsem na hlavu, ano. Už to. No, ano, jsem na hlavu. To je to pravda.
2: No, tak bohužel, na to já přidávat nebudu nic. No, stačí
1: no,
2: mi...
1: Takže to bych já...
2: Já přidávám klukům ve vládě a holkám a ty jsou sami na hlavu, takže to stačí. No.
1: Protože nikdo z té vlády si nezaslouží, to je jeden větší zloděj než druhý. A já jsem důchodce a tak volím důchodce, levici.
2: Ty jsi jako důchodce, jo?
1: Já jsem důchodce,
2: jak
1: představte
2: to?
1: Si to.
2: Opravdu, jo?
1: Je 65, já jsem 66, já jsem 60. ročník.
2: No, nevěřím.
1: Ale, tak celou dobu volím a to je ostuda, přidat 300. To je ostuda.
2: Dobře.
1: A hlavně mi neříkej.
2: No tak
1: ještě
2: to seberu,
1: věc,
2: já to seberu, seberu vám to všetko, nebudete mít nic. Nic nebude, nic, tak.
1: Takhle.
2: Beru
1: ty
2: to zpátky.
1: Ještě řeknu jednu věc.
2: Hned
1: ty
2: volám
1: řeči,
2: Schillerovou.
1: Ty řeči, co říkají ty lidi, ale ty to bereš mladým, co budou dělat mladý. Ty to stejně rozkradete.
2: No, Alenko,
1: jestli dáte důchodcem nebo ne, tak to stejně rozkradete. Jinak mladý ne.
2: No, vykaždět. Tady. No. Jo,
1: tady je důchodcem mraky.
2: Jo,
1: ano, Alenka,
2: to, no,
1: Alenka
2: jasný,
1: to slyší.
2: Jasný. Dobrý,
1: tak Alenko.
2: Ahoj. Takže to je všechno tam zařízené. Prosím vás, vy tady důchodče. Jo, důchodče, neřvete na mě laskavě, já mám svátek, prohrál jsem volby, jsem smutný, ano, a vy tady do mě jedete, takže já hlásím, že nemám rád Brno, nemám rád, mám rád jenom Plzeň a Opavu, tak, a nazdar.
1: Ani důchodce nemáte.
2: Ani vás, důchodce, hlavně brněnské, který mě nevolili. Mějte se krásně.
1: Vy taky, nastranou, děkuju.
2: Se na mě vůbec nějak, nazdar.
1: Naschle.
0: Tak já se loučím taky, za sebe taky. Mějte se pěkně, nashledanou. No tak, přátelé, vidíte, jak ty emoce i po těch volbách, jak s vámi cloumají, jo? A tady na Frekvenci 1 je samozřejmě, můžete říct, ano, řekněte jim to, povězte těm svým zákonodárcům, co si o nich myslíte. Teď už je po volbách, teď už samozřejmě nic nespravíme, ale někdo je zklamán, někdo naopak je potěšen. No, můžeme to tady na Frekvenci 1 probrat, já jsem na to připraven, můžete mi volat na známé telefonní číslo 257 400 999 a já na to čekám právě teď. A my...
3: Posloucháte Live. Buďte živě s celebritou na drátě.

0: Tak to byla Alanis Morissette na Frekvenci 1 a teď už zase někdo z vás, jeden, který se dovolal na naše telefonní číslo a určitě se bude chtít pobavit s nějakou tou známou figurou. Krásné, dobré odpoledne. Kdo tam? Tady Petr Jablonský.
1: Dobrý den, ten pan Bedřich.
0: Pane Bedřichu, já vás zdravím. Kdo to bude? S kým si budem povídat?
1: Petr Pavel.
2: Ano, Bedřichu, já vám přeji krásné, dobré odpoledne a můžete se ptát.
1: Dobrý den, prostě já kvůvám.
2: No tak občané mi vyčítali, že jsem nějakým způsobem špatně naplánoval tu dovolenou a tak jsem se rozhodl, že zkrátka ukáži, jak je pro mě demokracie důležitá a tento svátek. Takže jsem se rozhodl zkrátka přiletět a odvolit a potom zase odletět. Neděkujte mi. A já už jsem takový, já prostě, a co se týče peněz, vlastně by se ptáte, kolik to stálo, no tak Bedřichu, z vaší kapsy to nestálo vůbec nic.
1: To platí ale poplatníci.
2: A to neplatí poplatníci, to si pletete, Bedřichu. To platí můj kamoš. Já mám kamoše, víte, a je to poměrně zámožný kamoš a má tryskáč, no tak jsme si tak nějak jako, nevíte, my jsme si dali závod na motorkách, já jsem vyhrál, takže mě svezl.
1: Ale vy jste všude, vy jste na hokej.
2: Ano, já jsem všude. Ano, já všude zachraňuji, ano. Já kamkoliv.
1: To všechno platí, ale.
2: To všechno platím já, nebo moji kamoši.
1: To platí sát.
2: Bedřichu, není to pravda. Podívejte se, nebudem se takhle o tom bavit. Co takhle, kdyby vám nabídl, chtěl byste se proletět tryskáčem?
1: Ano, chtěl, no.
2: No, výborně. Bedřichu, já vás rád svezu.
1: Ale to ve stav peníze.
2: No, nebojte se, kámoš to platí. Kámoš má tryskáč, jo, a přijdete na letiště, rozumíte, jste z Podbořan, víte.
1: Ano, se, no.
2: No, máte tam letiště, ne?
1: Ne, v Praze až.
2: V Praze, no tak přijedete do Prahy pěkně.
1: Nebo Vary.
2: Co?
1: Nebo Karlovy Vary.
2: No, co máte blíž?
1: To je stejný.
2: No tak podívejte se, to je stejný. Já to přistavím, krásný tryskáč, rozumíte, proletíme se nad celou Českou republikou, uvidíte Podbořany, uvidíte Hradčany, uvidíte všechno. Jdete do toho.
1: Jo, a kdy?
2: No kdykoliv, kdy máte čas. Já mám čas pořád.
1: Já taky.
2: No, já taky. Vidíte, to je dobrý být prezidentem. Si to člověk může zorganizovat, víte.
1: Jo, brá prachy.
2: No jasně. Helejte se, Bedřichu, prachy máme, jo, jako o nic nejde. Takže krásně se proletíte, můžete se těšit na krásné výhledy. No.
1: Je paráda.
2: No tak vidíte. Tak už
1: zadarmo.
2: No, hlavně mi nic nevyčítejte, jo?
1: Já vás nevyčítám, ale lidi
2: o tom kecají. No, přesně, ty lidi jsou úplně na prd, jo, to je hrozný, co ty lidi, co to je vůbec za lidi, prosím vás, co takhle.
1: Oni vám asi závidí.
2: Přesně, oni závidí, že my létáme tryskáčem, já a Bedřich a lidé nic. No. Tak ať záviděj, my se proletíme, ať nám závidí. Co říkáte, Bedřichu?
1: Můžem, no.
2: Super, bezvadný, tak se budu moc těšit, Beďo.
1: Já taky.
2: Tak,
1: díky.
2: A rovnou si tykneme. Já jsem nějaký Petr.
1: Já jsem Bedřich.
2: Ahoj, Beďo.
1: Ahoj.
2: Tak Péťa. Se těším. Péťa se těší. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Bedřichu, já vám děkuju. Tak jste domluvený s Petrem Pavlem, jo?
1: Ano.
0: Tak jo, bezva. Mějte se krásně, přeji vám krásnou neděli.
1: Jo, já vám taky.
0: Nashledanou. Dámy a pánové, pan Bedřich, vidíte, se proletí soukromým tryskáčem díky Petru Pavlovi. No, stačí trošku malinko zaintervenovat, vidíte tady na Frekvenci 1, co můžete všechno získat. Tak můžete to zkusit také, zavolejte mi na telefonní číslo 257 400 999, pokud si budete také chtít s někým pohovořit. No a my si mezi tím dáme třeba Bruno Marse.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Tolik knih, tolik novinek, tolik
3: autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy,
4: no, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: Dámy a pánové, na Frekvenci 1 právě teď posloucháte nedělní live, ve kterém hovoříte se známými osobnostmi vesměs politiky, ale jsou tady také umělci. Tak uvidíme, koho si bude přát další posluchač, který se dovolal právě teď. Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, s kým hovořím?
1: Ahoj Petře, to je Luboš Takovic, okres Blansko.
0: Zdravím.
1: Jsem rád, že tě znova, že tě zase slyším. Je to pár roků, co jsi byl tady na Vysočině, myslím, že to bylo v Restrháře.
0: Aha.
1: Měli jsme spolu zpívat dokonce i Karla Gotta a Darinku, já se přiznám, že jsem to nedal teda.
0: To nevadí, ale...
1: Měl jsem trošku strach, ale byl jsi výborný. No já bych se tě chtěl zeptat, nebo spíš Františka Ringo Čecha, co říká na naši fotbalovou reprezentaci.
2: No já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, Franto.
2: Nazdár. Prosím tě, tady na to už jsem párkrát tady odpovídal. Samozřejmě, no, vždycky závisí na tom, jak se nám zrovna daří, ale momentálně se moc nedaří, takže jako stojí to za prd. Co myslíš? Myslíš, že nás spasí ten španělský trenér?
1: No, španělský trenér, no nevím, jako já si myslím, že jsme Češi a Moravané a měli bychom používat svoje, ne, jak se říká, svoje lidi,
2: jo.
1: Ale já spíš, jak to vidíš ty právě toho španělského trenéra.
2: Cože?
1: No jak vidíš ty toho španělského trenéra české reprezentace?
2: Já ho vidím, podívej se, mně to nevadí, je takovej opálený, už něco má za sebou, no něco jako já, je to pěkný chlap, jo.
1: No tak ty jsi pěkný chlap, nejseš opálený, ale jsi no, kus chlapa, že jo?
2: Jsem kus chlapa taky umím hrát fotbal, no ale tak to všichni těší, my jsme trenéři, všichni my jsme mohli trénovat nároďák, my na to no, máme, viď?
1: To já taky vidím na těch internetech, na tom, kolik máme
2: domů.
1: Trenérů.
2: No. My tady máme no. Spoustu Čechů, veď Moravanů, který by mohli trénovat a oni si objednají Španěla.
1: No, a ty se cítí, že ta Františku trošku tě zajímá hokej?
2: Hele, ani ne.
1: Ani ne, no já jsem se chtěl zeptat, protože jsou Morava jak Poleno, chtěl jsem se zeptat, jak se ti líbí moje milovaná Kometa Brno.
2: Nelíbí. Vraťme se k tomu fotbalu, já vůbec hokej nesleduju, prosím tě, ty Kometo.
1: Nesleduješ.
2: No, pojďme k naší reprezentaci. My jsme se shodli na tom, že Španěla berem, ale radši bychom brali no. Nějakýho Moraváka nebo Čecha.
1: Tak, přesně.
2: Protože ta situace je taková, že mi to připomíná takovej ten for, jestli víš, co Češi udělají, když vyhrajou mistrovství světa ve fotbale.
1: Tak to nevím, Franto.
2: Vypnou PlayStation.
1: Jo, tak no. To možná, no, a ani ten možná ne, no.
2: To je hnus tohleto, a přitom je to tak důležitý, že my ten fotbal sledujeme, my fandíme, podívej se, naše manželky si v klidu můžou žehlit, prát, vařit a my musíme sledovat ten fotbal.
1: No, ano, přesně. A teď bude to obráceně, bude ten Stardance, že jo, poslední, těma posledníma, kdo ho komentujou a kdo ho, jak se říká, moderujou.
2: To je nějaký nový fotbalový tým, Stardance.
1: Ne, to není fotbalový tým, ale my budeme mít chlapi klid, protože ženský se budou dívat na Stardance a my si můžeme chodit po fotbalových zápasech, že jo, a po hokejových.
2: No, tak to v tom, když to bereš takhle, tak to máš pravdu. Tak to je pravda.
1: No, rád není.
2: Já sice absolutně nevím, co to je, ale když se na to budou dívat a nebudou otravovat, je to bezvadný.
1: Tak, ženský se budou dívat, to je taková nějaká taneční soutěž. To jo, Franto asi neznám.
2: A na co tam tancuje?

0: měj se krásně, někdy to zase probereme, ale máme toho hodně, já musím ještě dneska takový věcí namalovat a zmalovat. Hele.
1: No a co dělá, zeptám se ještě, Františku, co dělá tvůj velký kocour krásnej?
0: No, Kuliakin tady sedí krásně, mi na klíně. Au, teď tě zrovna škrábnul, hajzl, vypadni. No, on je někdy taky hajzl pěknej. To nic.
1: Nevíš, pokud to Františku má náhodou?
0: To nevím, já jsem hodnej člověk.
1: Ono se říká, že výchova dělá tvoje.
0: Chceš vychovávat...
1: Jestli to nemá trošku po tobě, víš?
0: Ty chceš vychovávat kocoury? Tak to ne, seš úplný blázen. Ty by si v tý... Tak takovejhle člověk nemůže trénovat reprezentaci.
1: No tak to spíš může trénovat ty kočky, no.
0: Zůstaň u těch koček. Měj se hezky,
1: čau. Děkuju za rozhovor a ještě měli na chvilku Peťánka.
0: Dobře, předávám.
1: Ahoj.
2: Už jsem tady, tak.
1: Děkuju moc. Říkal, byl jsem hrozně rád, že jsem byl na tvým vystoupení tady na kraji Vysočiny ve Strhářích. Mrzí mě, že jsem tu Darinku nedal. No.
2: Tak příště, ale možná příště.
1: Aspoň děkuju za tu fotku s tím tvým krásným medvídkem.
2: Tak jo, díky moc, měj se krásně. Ahoj.
1: Čau.
2: Dámy a pánové, není co dodat. Chcete si také popovídat? Číslo 257 400 999.
3: Posloucháte Life. Politici a showmeni na vašem uchu.

0: Mr. Big a Wild World, přátelé, jeden z nejlepších cover verzí, co znám, ale teď už zase vy. Vy se budete ptát nějaké známé osobnosti, na co je samozřejmě jenom a jenom na vás. Kdo se dovolal? Dobrý den, tady Petr Jablonský, frekvence 1.
1: Dobrý den, u telefonu Božena Jinková.
0: Boženko, já vás zdravím, tak s kým byste si ráda promluvila?
1: Moc vás poprosím, já bych chtěla reagovat na ten rozhovor, co před chvilkou byl s panem Babišem.
0: Ano, takže chcete pana premiéra, jo?
1: Tak, ano.
2: Ano, dobrý den, Boženko, zdravím.
1: No, dobrý den, pane premiére. Já jsem chtěla reagovat na ten předposlední hovor, co jste měl. Ano. Prosím vás, jak vám někdo může přes rádio to nabídnout nějaký tykání? Navíc, ten pán, který sám jmenoval, tak potom jsme se dozvěděli, že je mu nějakých 65, tak podle hlasu.
2: Jo,
1: určitě
2: jo.
1: Ne.
2: Přičte,
1: podle mě to byl nějaký mladý capouch a akorát srandičky, ale jako nějaká ústa.
2: Ano, srandičky jsou nejhorší.
1: A my vám strašně moc fandíme.
2: No. Ano, děkuju.
1: A vůbec se nenechte rozhodit tím, jak teďko nějaký volby, tohle, blablá. My vás budeme mít všichni rádi.
2: Jako myslíte, že jak mě tykal, jo?
1: Jo, ano.
2: No tak mě to nevadí, tak se můžeme taky tykat spolu, mě to nevadí, potykejme si.
1: Ne, to vůbec ne, to bych si nedovolila, i když mě taky spadne na 70, ale taky nějaká účta.
2: No dobře, tak ale mě možná táhne, ale vypadám na 60 furt.
1: No, samozřejmě.
2: No, maximálně, no. No, takže, ale tak já samozřejmě jsem rád, když si potykám z voliči a to jako v pořádku, to jako nevadí.
1: No tak já bych si s vámi taky ráda potykala, když se s váma poznám osobně.
2: No tak
1: ale vidíte. Ale nejde o éteru.
2: A tak to nikdo neposlouchá tady.
1: No, tak. Vy jste takový lidovec, no.
2: No já jsem lidový. A odkud vy jste?
1: V Mostu.
2: Z Mostu, tak Most mám rád, ano, jasně.
1: No my vás tam taky právě.
2: Most mám rád, mám ještě víc rád než ten seriál, Most ten jako tolik nemusím, ale vás, jako Most mám rád.
1: No jo, vy tam máte teďka toho konkurenta, že jo?
2: No.
1: Taky nějak kandidoval?
2: Ne, já myslím, že jako konkurent, prostě vy víte, že já jsem já. A samozřejmě na mě, jako víte, co máte čekat a žádné konkurenty vlastně nemáme, jo? Takže my vlastně jako nechceme akorát, aby tam ty zločinecký stany a tohleto, který teďkon vyhráli v tom Brně a to nás jako trápí, jakože, jak je to možné, že nás opustili Brňané a jsem úplně smutný, jak to vysvětlíme?
1: To víte, to už musíte vy něco.
2: No, jste měli vy, právě byly volby a jste to tam neházeli moc. No.
1: To je pravda.
2: Ale vy v Mostě doufám, že jo.
1: Jo, to prosím mě, určitě.
2: No tak vidíte, tak si můžeme přece jenom tykat. Tak
1: ahoj. No, určitě ten severočeský kraj.
2: Boženko, co jsi měl k obědu? Hrneček od medu?
1: Měli jsme špízy.
2: Špízy? No, to ano. To máme taky rádi. A bylo tam maso ve špízu? Ve špíze měla jste maso? Měla jste v tom špíze maso?
1: No, měli jsme kuřecí k tomu.
2: No vidíte, tak teď, a moje doufám, z mého podniku.
1: No samozřejmě, jak jinak.
2: No, teda bývalého podniku samozřejmě, jako svěřenecký podnik samozřejmě.
1: No, to je.
2: Jo. No a vidíte, a na maso je, jo, protože my máme levné maso, dobré maso, no.
1: Právně, no. A všecko bio.
2: Tak, a hlavně, že to bio. No,
1: když
2: v obědu to bylo, tak to je hlavní.
1: No, to je ono.
2: Dobře, tak Boženko, mějte se krásně a se někdy zavolejte, jste milá.
1: Vy taky, opatrujte se.
2: Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: A já se taky loučím, paní Boženo, mějte se moc pěkně.
1: A já s váma taky a děkuju mnohokrát.
0: Naschledanou. Dámy a pánové, no tak vidíte, tak jako jeden zavolá, aby panu Babišovi vynadal a pak tady byla Boženka, která prostě se zase pana Andreje zastala a tak to prostě má být. Tady na Frekvenci 1 mají možnost všichni. A teď i vy, protože samozřejmě máme ještě čas a mám tady ještě spoustu těch známých osobností celebrita politiků. Takže pokud byste si chtěli popovídat, zopakuji rád telefonní číslo a budu čekat na váš hovor 257 400 a 39.
3: Posloucháte Live. Jak se do rádia volá, tak se hvězda ozývá. Ozývá.

0: Tak to byl Ignor, přátelé. Ignor Pokáč. No a teď už samozřejmě my nebudeme v žádném případě ignorovat telefonát, který tady právě teď máme, protože je to někdo z vás, který měl to štěstí a dovolal se k nám. Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím, kam zdravím, odkud voláte?
1: Šumperk.
0: Šumperk, výborně. Tak Michale, s kým byste si rád promluvil?
1: No, s Milošem bych si chtěl promluvit.
2: Jo, Michale, zdravím.
1: Ahoj, Miloši.
2: No, já jsem hned odtušil, když jsi řekl Miloš. Jaký jiný Miloš by to byl než já? Mno. No. Tak co by si rád ode mne věděl?
1: No, já bych tě rád pozval na Bechera, protože vím, že ho máš rád.
2: Kdo ty jsi?
1: Michal z Moravy.
2: Jo, počkej, ty jsi ten můj kamarád z Mokrý čtvrti.
1: Ty jo, přesně.
2: Jo, ale víš, že mi ještě dlužíš prachy, jo? Kdy to vrátíš?
1: Já ti určitě nedlužím prachy, Miloši, nespadl se.
2: Přece Michal z Mokré čtvrti, ten mi dluží prachy. A najednou tady máme ticho. No, Michale, když už jsi se odhodlal a zavolal, no tak přece nepředpokládáš, že bych měl tak vymetenou hlavu a zapomněl.
1: To je pravda, Miloši, na to jsi moc studovaný.
2: Ano, na to jsem. Takže kdy to přikulíš, ty prachy?
1: V sobotu.
2: Jo, dobře, kdy se sejdeme?
1: Opět Mokrá čtvrť.
2: V Mokrý čtvrti, dobrý. A co máš dobrýho? Ty jsi říkal Bechera, jo?
1: Bechera.
2: Radši slivku nemáš?
1: Taky mám, taky mám.
2: Radši slivku a jednu domů jako úroky za ty prachy, jo?
1: Takže jeden litřík domů pro Miloše.
2: Jo, jo.
1: No a ty si ho vypiješ, než dojdeš domů, Miloši.
2: No tak to už nech Michálku na mě. Já už si s tím poradím.
1: Aby mě pak neřekl, že jsem ti nic nedal.
2: Hlavně, abys mi to nevychlastal, ty bundo.
1: Já to budu opečovávat v ledničce a pak ti to dám.
2: No dobře, dobře, dobře. Na správnou teplotičku, jo? A ty prachy, ano, ano. Připrav si ty prachy hlavně, ne? Že to utratíš za chlast, znáš se, ty alkáči.
1: Říká ten pravej.
2: Co si to dovoluješ, ty Michale?
1: No, já bych nic neřekl.
2: No to je dobře, ještě abys něco říkal. Já jsem tady od toho, abych něco říkal, ty jsi tady od toho, aby si naléval, jo?
1: Takže v sobotu.
2: A prachy, jo?
1: A prachy sebou.
2: Tak jo, výborně, budu se těšit. Kamaráde z Mokré čtvrti, Mišáku, ty chlíváku.
1: Tak si nech dařit, pěknou neděli a doufám, že v sobotu dorazíš.
2: Jo, jo. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Já se taky loučím, Michale, tak to bylo překvapení od pana Zemana.
1: No to bylo, no to jsem nečekal.
0: Teda, opravdu, vidíte to, no, on si všechno pamatuje. Prosím vás, jste si od něj půjčili, nebo co?
1: No, rozjeli jsme to moc.
0: Ne, tak možná pan Zeman přece jenom už, že to není ani tak paměť jako fantazie. Nechme to být, nechme to být. Ale každopádně, děkuju, že jste zavolal, mějte se krásně a hezkou neděli.
1: Taky, pěknou neděli, mějte se.
0: Mimochodem, Michale, teď na mě Zeman ukazuje, nedlužíte mu nic, tak je to dobrý. On si dělal jenom takovou legraci, znáte to. Taková prezidentská legrace. No. Tak se mějte krásně, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Dámy a pánové, no a to je pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju, že jste nejen poslouchali, ale i volali. Myslím, že opravdu dnes to bylo výživné. Probrali jsme kdeco, probrali jsme volby, fotbal, ale třeba i tady Slivovici s panem bývalým prezidentem Zemanem. Pokud i vy si budete chtít popovídat, opět příští týden v neděli mezi 13. a 14. se na vás budu těšit. Teď se s vámi loučím, přeji vám krásný týden, respektive zbytek víkendu taky a další týden. Žijte svůj life skvěle a ahoj.
3: Poslouchali jste live Petra Jablonského. Kontaktní show otázek a odpovědí na adresu celebrit i státníků a skutečně neskutečné rozhovory. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 propojí opět příští neděli po obědě na Frekvenci 1 Petr Jablonský.

0: anebo Michael Jackson. A víte co, pojďme se do toho pustit hned.
1: 14 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy Ládi Jakuba.
2: Dobré odpoledne i ve dvě. Zemřel herec a dabér Harrisona Forda Jiří Štěpnička. Volby v našich městech a obcích vyhráli lidovci, druzí byli starostové, třetí ODS. A v Jeseníkách a Krkonoších čekáme první větší sněhové vločky. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička. Byl mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech můžou pamatovat třeba z filmu v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu, anebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. O úmrtí dnes informovalo Národní divadlo. Zprávu zveřejnilo i na svém webu. Jiří Štěpnička v divadle působil už od roku 1975. Nejvíce zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety KDU-ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN na třetí ODS. V porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO. Každá ze čtveřice stran nebo hnutí zaznamenala ale propad. Pohoršilo si třeba i hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Hnutí ANO má jen některá krajská města. Ztratilo třeba Ústí nad Labem. Zvítězilo ale třeba v Pardubicích anebo Ostravě. Ano, ve třetím největším městě Česka i přes propad vyhrálo ANO. I když mnohé voliče ztratilo, s výsledky je docela spokojené, jak říká dosavadní primátor Ostravy Jan Dohnal, který vedl koalici Srdcova, tvořenou ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky.
3: Volebním výsledkem jako takovým jsem asi spokojený, je tam řada překvapení za mě. Musím říci, že my jsme de facto dopadli tak, jak jsem si přál. Já jsem říkal, že by se blízké 20% a to se de facto naplnilo. Myslím si, že jsou tam další překvapení. Samozřejmě hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali.
2: Podle ostravského primátora je variant pro možnou koalici matematicky hned několik. Čeká, že naplno se koaliční jednání rozběhnou od pondělka. A ještě ve Slezsku zůstaneme, v Havířově na Karvinsku, které je druhým největším městem v Moravskoslezském kraji, vznikne koalice ANO Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou má být opět Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO. Vítěz voleb, kterým bylo uskupení Havířov sobě, tak bude v opozici. A ve druhém kole senátních voleb na Uherskohradišťsku se utká obhajující Josef Bazala z KDU-ČSL s Jiřím Vašicou, kandidujícím za ANO. Bazala získal v prvním kole 47,81% hlasů. Druhý Vašica má 28,34%. Hlasování se zúčastnilo 46,34% voličů. O hlasy usilovalo celkem 6 kandidátů a Bazala o přípravách na druhé kolo řekl.
4: Mám z toho radost, ale na druhé straně začínáme v druhém kolo od nuly, takže musím požádat voliče, aby přišli teda ještě jednou. Že určitě budeme roznášet do pošty propagační materiál, uděláme přilepy přes ty naše billboardy a stojky, které máme, no a sociální sítě.
2: Na třetím místě skončila Kristýna Zelienková ze Zvuk 12 z 9,5% hlasů. Čtvrtý v pořadí Otakar Březina z SDSN se 7%. Pátou příčku obsadil pak David Skiba z SPD, volilo jeho 4% lidí a šestá je Margita Balaštíková, kandidující za Odvážné Česko. Ta měla 3,22%.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Z bavýho léta rovnou do zimy, alespoň tak vypadá odpolední počasí v Jeseníkách a Krkonoších. Tam může trochu i zasněžit, za to v nížinách čekáme dešťové přehánky. Teploty na horách maximálně 8, pod horami a v nížinách 12 až 16 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Teď jeden na háč, na D1, motorist na háč na 24,5 kilometru ve směru na Prahu hlásí kolony, tak s tím počítejte, na bezpečně dojeďte. Třeba s Markem Maláškem.
5: Ládě, moc krát děkuju, nazdárek. To nám to počasí zase pěkně vyšlo, viď?
2: Teď už nám krásně v Praze prší.
5: No krásně, opravdu.
2: Před chvílí slunce, teď déšť.
5: A ty jsi s tím takhle jako spokojen? Radši máš ty jako vnitřní aktivity než venkovnější charakteru?
2: Jak kdy, hele, musím mít náladu, ale teď mi to nevadí, tato, já mám proměnlivou náladu, víš co, takže sluníčku mi nevadí, teď mi nevadí ani tohleto, ale já bych třeba jel za tím sněhem do těch jeseníků.
5: Pěkně vybíravej teda, Ladine, pěkně vybíravej.

Tu správnou náladu k vám posílá Frekvence 1. Díky, že posloucháte. Za malý moment Eva Farna, ale pojďme taky nakouknout tak trochu na to, které akce by se daly užít příští víkend. Tak pokud to nemáte daleko do Zlínského kraje, den otevřených dveří ve sklárně v Květné. Tam byste si mohli, přátelé, vyfouknout i něco doma na památku nebo domů na památku. Svatohubertská poutě na Hostýně, tak to je taky Zlínský kraj, konkrétně Bystřice pod Hostýnem. Pokud byste se chtěli projet parním vlakem Posázavským Pacifikem, což si myslím, že je taková zábava spíš pro tatínky, dědečky, no se synkama, klidně si myslím, že mezi šotouše se můžou řadit i děvčata. A to plnohodnotné šotouše, takže když byste chtěli vyrazit, tak Posázavský Pacifik bude příští víkend připraven, nebo třeba dny otevřených dveří Průmyslového paláce na výstavišti v Praze, Holešovicích, tak ano, ten, co vyhořel, tak už je to daný do pusu a vy to můžete vidět, anebo podzimní otevření olomouckého depozitáře Českých drah v Olomouci. To jenom, kdybychom se vrátili ještě k těm vlakům. Je toho víc než dost. No zkrátka, přátelé, pokud by mělo být příští víkend taky takto špatný počasí, tak já si myslím, že vás dokážeme libově schovat.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky OMD, máme půl třetí. No a než se s Jarem Krausem podíváme na takovou standardně vypadající anglickou ženu, tak s Láďou koukneme takové standardně, aspoň doufám, že taky vypadající při neděli, co lidi, ty už se ješ podfousil, to není úplně pravda, viď?
1: No není, je to trošku divoké.
0: Divoký
1: západ.
0: Tak pojďme.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Jednoho naháče tady máme, tedy motorist naháč na D1, tam se zase štosují kolony na půl hodiny v obou směrech na 24. a půtém kilometru. Pozorně ale buďte i na dalších místech. V Gahurově ulici ve Zlíně máme hlášenou bouračku osováku s motorkářem. Pozorní buďte také ve Středočeském kraji, jestli znáte film Vesničková středisková, ten se natáčel u Neveklova na Benešovsku a právě v této vsi máme krávy na silnici, jak jinak, tak jezděte opatrně. Jednu propadlou silnici tady máme na severu Čech, na Liberecku v Stavě v Liberecké ulici, no a pozorní buďte také na Českokrumlovsku. U Kájova máme nehodu dvou osobáků se zraněním, na místě policie, hasiči a taky záchranná služba. Tak bezpečně dojeďte s Markem Maláškem a Frekvenci 1.
2: Frekvence 1.

0: běhna, tak bych si řekl, ano, postavili kurvám v Londýně pomník, ale běžná žena, to je jinak, to kurvy postavili pomník ženě.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 14 hodin 43 minut, teď už skoro 44. Láďo, co se vejde do zpráv?
1: Samozřejmě sledujeme volební, povolební dění, jak se rýsuje spolupráce povolebních stran v Praze nebo v Karlových Varech. I o tom budou zprávy v 15 hodin na frekvenci 1.

0: Na do další hodiny věčná potížiska Miley Cyrus, Parta Krištof anebo Bloodhound Gang.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Dobrou neděli s datem 11. října. Zemřel herec Jiří Štěpnička, český hlas amerického herce Harrisona Forda. Volby v Metropoli vyhrál STAN, dohoda o koalici bude v listopadu. Ve Varech vyhrálo Babišovo ANO a na východě Čech panuje povolební nevraživost. A tady jsou detaily. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují třeba v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. O úmrtí dnes napsalo Národní divadlo. Štěpnička tam působil už od roku 1975. Volby v hlavním městě dopadly podle očekávání, ale dohoda o koalici v Praze by měla být hotová až příští měsíc. V České televizi to řekl lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček. Jednání chce zahájit schůzkou s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Podlíkem už zítra. Potom se sejde i se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Sejít se chce i s lídrem hnutí ANO Janem Hušbauerem. Koaliční spolupráci s hnutím ale vyloučil. V tomto volebním období chce Hlaváček taky zdražit časové kupony na MHD i parkování. Komunální volby v Karlových Varech opět vyhrálo hnutí ANO. Získalo 10 mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. V minulých volbách získalo 14 mandátů. Druhé skončilo uskupení Vary Plus s 9 mandáty. Adam Klsák z této koalice dodal, že výsledek vnímá jako úspěch.
4: Já to vnímám jako úspěch, určitě hlavně ve vztahu k výsledku hnutí ANO. Já osobně jsem odhadoval nějaký 23%, že bychom mohli zvládnout, ale nečekal jsem upřímně, že budeme takhle blízko. Takže si myslím, že to je velmi pěkný výsledek v tomhle kontextu. Nabídí se tam jedna varianta, se kterou pracujeme jako s nějakým způsobem realistickou, pokud ti partneři by o to stáli. Samozřejmě se aktivně budeme snažit o to, abychom o tom jednali, a to je koalice bez ANO, která by zahrnovala nás, STAN a Karlovaráky.
3: Povolební vyjednávání už podle Klsáka začala. Voleb se zúčastnilo 35,25% voličů, což je méně než při minulých komunálních volbách. A na východě Čech už panuje povolební nevraživost. Poslankyně Aneška Nedomová, která byla zvolená do pardubického zastupitelstva za hnutí STAN, odmítá být součástí utvářené koalice na radnici v Pardubicích. Lídr STAN se domluvil s hnutím ANO a Žijeme Pardubice na spolupráci a společně hledají ještě čtvrtého koaličního partnera. Pokud Starostové a nezávislí podepíšou koaliční dohodu, Nedomová půjde do opozice, řekla k tomu.
5: Já s tím absolutně nesouhlasím a distancuju se od téhle spolupráce. Nechci být spojována s ANO a Žijeme Pardubice. Kvůli tomu já jsem kandidovala, aby byla změna v Pardubicích, aby nastala ta chtěná změna od voličů. A my jsme tímhletím absolutně ztratili důvěru voličům, což se vlastně už zobrazuje na tom, že mi od rána chodí zprávy od voličů, už tedy dá se říct od půlnoci. A mě to strašně mrzí. A jestliže se opravdu tato koalice stane, tak já vystupuju a budu v opozici.
3: Poslankyně neskrývá antipatie vůči lídrovi Danielu Vondrovi a dvojice na kandidátce Jiřímu Hájkovi. Vondra o nevoli Nedomové vůči navrhované koaliční spolupráci na radnici nic neví. Stejné vítěze jako před 4 lety mají statutární města na severu Čech. Liberec a Jablonec nad Nisou. V krajském městě Starostové pro Liberecký kraj posílili, když získali 14 mandátů ze 39, o 2 víc než minule. V sousedním Jablonci obhájili ANO svých 9 míst v zastupitelstvu. No a v České Lípě uspěli nezávislí kandidáti. Uskupení Živá Lípa porazilo ANO. 53-tisícový Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Dohodu ale obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Proměnlivo, hodně mraků, mezitím chvíli slunce, pak zase déšť, tak to teď vypadá v Čechách. V Krkonoších a Jeseníkách ale počítejme i se sněžením. No a teploty na horách maximálně kolem 8, dole v Nížinách pak 12 až 16 stupňů maximálně.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: 30. kilometr D1 na Prahu nám hlásí trochu kolon. Pozorní buďte na československé D2 na trase od Bratislavy na Brno. Máme tam zvějíře na vozovce na 26. a půltém kilometru. Zvířata se pohybují taky na Litoměřicku, v Českém středohoří pozor u obce Kamík. Pozorní buďte také v jihomoravském okrese Hodonínu, Moravského Písku na silnice 427. I tady máme zvířata. Tentokrát je to stádo kos na vozovce. Tak pozor na mečení a šťastnou cestu. No a teď netroufám si říct, že bude mečet. Bude na vás povídat Mára Malášek.
6: To já mečet nebudu. Ne. Já je trochu trknu. To jste čekal, viď?
3: Ne.
6: No tak koza trkavá, že? Starý kozel k záradníkem. No, zás to zvrtal. No nicméně, proto abych právě tomuto nedostal, tak se podíváme na to, na který výlet a kterým směrem vyrazila Jana Knížková společně s Mírou Michálkem. Tak do 15 minut na to šlápnem.
7: To nejlepší z muziky.
2: A

0: Frekvenci 1, taky Robert Miles. A jak jsem slíbil, tak taky dodržím to, že jsem vás chtěl nalákat na další epizodu podcastu Jana a výlety na míru. Tentokrát nás Jana s Mírou vezmou do Jaroměře, malého města na soutoku hned tří řek Labe, Úpy a Metuje, s krásným historickým centrem, dlouhým náměstím, podloubím a spoustou míst, kterých si možná při první návštěvě ani nevšimnete. Mají tu třeba secesní meteorologický sloup z roku 1909, Mariánský sloup od Matyáše Bernarda Brauna a nebo taky náhrobek známý jako Plačící žena. Už jste viděli? Znáte?
1: Vyrazit můžete samozřejmě taky do okolí, jsou tady mraky výletů, třeba Ptačí park Josefovské louky.
2: To je park plný ptáků?
1: No právě, a oni to, je to takový závlahový systém.
2: A ty je tam slyšíš nebo vidíš?
1: No a oni to pořád rozšiřují a ty dokonce můžeš přispět na nějaký metr na
2: svým ptákem.
1: Svým ptákem můžeš přispět.
2: To na to nemají voliéru. Ne, počkej, to je ale ve volný přírodě.
1: To je ve volný přírodě, no. To, když jdeš na Josefu, myslím, jestli teď už ten, jo. Ale každopádně to je jako moc hezký výlet.
2: Je to
1: jako hnedka za městem.
2: Takhle, ty můžeš přispět, tak finančně podpořit.
1: Koupit si normálně kupon, nebo někomu můžeš koupit kupon za 500.
2: Aha.
1: A vlastně tady mu dáváš
2: rozšíření. To je takový dárek, nedárek.
1: Rozšíření vlastně no, těch no. Mokřat.
2: To je asi jako, když dostaneš prostě k narozeninám, jakože ti někde zasadili
1: strom. Já mám strom na Šumavě.
2: Jo, ty máš strom na
1: Šumavě.
0: Jo, tak vidíte, tak další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, kde vás Jani Knížková a Míra Michálek vezmou do Jaroměře, najdete na tradičních podcastových platformách anebo na našem webu frekvence1.cz.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: po půl čtvrté na frekvenci 1, taky Eros Ramazzotti a bude i Michal Suchánek, společně s ním Petr Kolečko, kteří tentokrát poradí, jak se spaním a s usínáním. Ale ještě předtím Láďa poradí, jak na silnicích.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Tak jak? Opatrně buďte na D11, na Královéhradecké, 64,5 km od Hradce Králové na Prahu stojí po poruše porouchané auto, v místě se zpomaluje. Nohu splynu taky v Praze na jižní spojce, náklaďák s osobákem se tu srazili, to se zraněním na úrovni Bráníka. Pozorní buďte v pražských Holešovicích, v ulici v Holešovičkách, tam je taky nehoda dvou osobních vozů. No a okres Uherské Hradiště hlásí problémy u Starého Města, v ulici Zerzavice na vjezdu do Starého Města je nehoda dvou osobáků. Tak s tím počítejte na bezpečně, dojeďte.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Proč se říká, jdu spát? Já nikam nejdu, já si lehnu.

0: si zaplavat, to je taky, no.
1: Musíte trošku zaspat.
0: No, já taky nespím, jako.
2: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Frekvenci 1 taky Fred Darsta, Limp Bizkit, a než si s Láďou dáme čerstvé zprávy, tak se stíhá Aneta Langerová, bude i Duke DeMont anebo Phil Collins.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte

0: Frekvence 1, taky Duke Dumont. No a do další hodiny určitě Gigi D'Agostino, Spice Girls, anebo i Miraj.
1: Mňam, to je bomba.
2: Tyjo, co to zase baští?
1: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
2: A co já? Proměnit?
1: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
2: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
3: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
4: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
5: Klid, máš na to 3 dny.
4: A těch lidí, co čekají na autogramy?
5: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
6: 16 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
7: Dobrý konec víkendu. O křeslo senátora za severní Čechy se utká hejtman Libereckého kraje a starostka České Lípy. Fotbalisti z Uherského Hradiště vyhráli nad Libercem 2-0 a v Krkonoších a Jeseníkách se může zase objevit sníh. Největší voličskou baštou hnutí STAN byly v letošních obecních volbách středočeské Mirošovice v okrese Praha Východ, kde jejich samostatné kandidátce dali voliči téměř 81% hlasů. Lidovci zaznamenali největší úspěch v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde jejich kandidátka získala 68,4% hlasů. Starostové a nezávislí nepřipravují útok na pozici předsedy Senátu. Hnutí je tak spokojeno s tím, jak v čele Senátu působí Miloš Vystrčil. Novinářům to při hodnocení voleb řekl předseda hnutí Vít Rakušan.
8: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčila, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předseda Senátu. Já si umím představit naši podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali. Budeme ctít zvyklosti, které v Senátu jsou.
7: Rakušan taky uvítal úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha, který byl zvolený senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. Vítězní Hradišťáci chtějí v Uherském Hradišti mít jasno o půdorysu budoucí radniční koalice hned do několika dní. O možné povolební spolupráci jednají se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. Další schůzky jsou naplánované na dnešek. Zástupci vítězného hnutí ANO, hnutí Zlín 21 a ODS, tedy subjektů, které by měly tvořit základ nové koalice ve Zlíně, jednali dnes taky o možné povolební spolupráci s Piráty a Lidovci. Řekl to primátor a lídr ANO Jiří Korec. Trojblok podle něj do koalice plánuje přizvat nejméně jednoho, možná i dva partnery. Zítra by jeho zástupci rádi jednali ve Zlíně ještě s hnutím STAN a s SPD. Jiří Vosecký neobhájil pro 3. volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa. Ten zahrnuje Českolipsko na část Liberecka a Mělnicka. O senátorské křeslo se tak utká poslankyně a končící starostka České Lípy Jitka Wolfová z ANO a hitman Libereckého kraje Martin Půta z uskupení Starostové pro Liberecký kraj. Wolfová získala 35% hlasů, Půta 32,5%. S výsledkem je ale spokojený. V reakci na výsledky hejtman Libereckého kraje dodal.
9: Věděl jsem, že ten obvod není jednoduchý. Navíc na naší polovině voličského spektra těch kandidátů bylo víc než v jiných obvodech, takže já jsem s tím výsledkem spokojený. Děkuji všem voličům, kteří mě přišli podpořit. Blahopřeju Jitce Wolfové k vítězství v prvním kole. Budeme se snažit vysvětlit minimálně těm voličům, kteří volili mě, ale i voličům, kteří volili pana Vomáčku a pana Voseckého, že ještě je druhé kolo a že se v něm bude třeba rozhodovat o tom, jestli vláda bude mít větší anebo menší prostor pro centralizaci země, na které usilovně už rok pracuje.
7: Voleb se v obvodu Česká Lípa zúčastnilo 38,4% voličů. O hlasy usilovalo 5 kandidátů. Nejméně 11 mrtvých a 27 zraněních se dnes v západním Turecku vyžádala srážka turistického autobusu s kamionem. Agentura Anadolu citovala guvernéra provincie Manisa, podle kterého oběťmi jsou Turci. Fotbalisté Slovácka v 10. kole první ligy navzdory půlhodinovému oslabení překvapivě zvítězili v Liberci 2-0. Připsali si úvodní vítězství v této sezóně nejvyšší soutěže. Skóre na začátku zápasu otevřel Marek Havlík. V 60. minutě dostal červenou kartu David Puškáč. Navzdory početní nevýhodě pak přidal pojistku na nečekaný triumf hostů z Uherského Hradiště, střídající Pavel Juroška.
6: Frekvence 1.
1: Počasí.
7: Snížení v Jeseníkách a Krkonoších, jinde, třeba v českých nížinách, nás čeká déšť nebo dešťové přehánky. A teploty dneska na horách do osmičky, v nížinách, tedy hlavně v těch českých, do 16 stupňů.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy během nedělní odpolední špičky. Opatrní, buďte v Blansku, ve Stařeckého ulici a v Chelčického. Máme tu vážnou nehodu osobního auta s cyklistou na místě policie, hasiči a záchranná služba. V Jablonci nad Nisou jeďte opatrně v Poštovní ulici, máme tu porouchané osobní auto. No a pozorní buďte také na Uhersko-Hradišťsku, přímo ve Starém městě v ulici Zerzavice je nehoda dvou osobáků. D11 z Hradce Králové na Prahu hlásí porouchané auto na 64. a půltém kilometru. No a v Praze pozor na jižní spojce, je tam nehoda nákladňáku s osobním vozem, je to kousek od Braníku. Tak šťastnou cestu. Uších máte Frekvenci 1 a taky Marka Maláška.
0: No možná vám, přátelé, neuniklo, že skupina Lunetic, legendární to česká chlapecká, Láďo, nevyvracej oči. Vy ty seš taky tam z vrchu, ne ze severu?
7: No, trochu no.
0: Teď kluci jsou taky odtamtud?
7: No,
0: že jo?
7: No.
0: No tak oni se zase dali dohromady, vystoupili, ale pozor, tentokrát i s Martinem.
7: Už teďko?
0: No.
7: Aha, já jsem měl nedávno možnost ho potkat, říkal, že vystoupí na tom koncertu.
0: No vidíš.
7: Nakonec nevystoupil a teď teda byl další a vystoupil, jo?
0: No, Ondra Kubala totiž Aleše Lehkého vyspovídal ve svojí show Konečně pátek.
7: Aha.
0: No tak jestli jsi to nechytl, tak se k tomu můžem krásně to oživíme.
7: No jasně.
0: No jejda.
1: To nejlepší z muziky
6: a Marek Malášek.

0: máme no, skoro 16:45. Já jsem sliboval, že se podíváme taky na skupinu Lunetic, respektive na formaci. No, Ondra Kubala je totiž vyspovídal už v pátek ve svojí show Konečně pátek. No, telefon mu zvedl Aleš Lehký, no tak a takhle to dopadlo.
1: Víte o tom, že Lunetic má z Brusu nový song? Já když mi to říkal můj hudební dramaturg, tak jsem říkal, ty Rendo, jako Lunetic, roce 2026. On říká, jo, poslechni si, je to dobrý. No tak, když jsem to slyšel, tak jsem nemohl nezvednout telefon a zavolat Aleši Lehkému z Lunetic. Aleši, ahoj.
2: No, dobrý večer, ahoj, jste zlatý.
1: Hele, čau. Prosím tě, my jsme si volali loni, protože to jste taky měli novou písničku. Tahle nová ano. Se jmenuje Odlož tichu světa a mně přijde, jak kdybyste s tím věkem zvážnili.
2: No tak asi jsme vyrostli, no tak už nám není těch 18-19, jako když jsme začínali před těma 31 lety, ale už jsme padesátníci, někteří už doslova, někteří těsně před branou. Tak mám pocit, že asi jo, že ty témata jsou trošku jako už takový dospělejší, vážnější. Ne, že bychom tak chtěli znít, ale prostě to žijem. Tak asi proto to David Škach tak napsal ten text.
1: Odlož tichu světa je teda o tom, že si tátové občas chtějí odpočinout, chvíli vypnout a prostě zahodit starosti za hlavu, jo?
2: Jo. Já myslím, že to je o takovém setkání večer v té posteli, kdy všichni ulehneme společně třeba s manželkami nebo s partnery.
1: A
2: vlastně ty starosti. Já jsem totiž chtěl, aby tam bylo, protože tam je na polštář, odlož, ale já jsem chtěl, aby tam bylo pod polštář, jako že ty starosti schováme. A David řekl, ne, to tak není myšlený. On mi vlastně neřekl, jak to myslel. Jo. Nebo jestli myslel dámská ňadra jako polštář, nevím.
1: A takhle, že by to bylo, a to by bylo hezký zase.
2: Možná. Těch výkladů jsem slyšel víc a to je vlastně na těch textech hezký, že ten autor, on to nechce vysvětlovat. On říkal, ať si to každý pochopí po svém, ale já to pochopil tak, že jde o to, že každý si nese tu svoji tíhu toho světa přes den, když jsme v práci, ve škole, děti tamhle a ty starosti běžný, hypotéka a všechno zvládnout a být ještě dobrý rodič a že jako večer v té posteli to odložíme a jenom odpočíváme, třeba se o tom pobavíme, tím to taky odložíme, anebo usneme a tím to zmizí úplně.
1: A já myslím, že každý chlap zná tu situaci, kdy se lehne na nahá ženská ňadra a prostě všechno jako uleví si a je mu hezky, ne?
2: Jo, já myslím, že my toho moc nepotřebujeme, jenom tu lásku, něhu
1: a
2: samozřejmě a nakrmit a i se vypovídat určitě. To partnerství je strašně důležitý.
1: Aleši, vy jste měli velký koncert v O2 Univerzu. Bylo to začátkem října, tuším 2. nebo tam někde. A o něm se hodně psalo. Ze dvou důvodů. Jednak, že tam tu písničku zahrajete poprvé živě. A jednak, že za vámi dorazí po letech Martin Kocián, se kterým jste se mnohokrát snažili komunikovat a prostě ono to nešlo kvůli jeho drogové závislosti. Takže otázka první. Zahráli jste a jak publikum reagovalo?
2: Hele, zahráli jsme poprvé na život tuto píseň a je pravda, že ty naše nejvernější faninky a že jich byl plný dům zase skoro 5000, tak velká část to znala. Samozřejmě není to, jako když zahraje Mámu, chtěl bych tě líbat, nebo Ať je hudba tvůj lék, nebo Dotyky, ale viděl jsem na některých tvářích, že text znali a pokud ne, tak aspoň poslouchali, hala krásně stichla, mělo to hrozně hezkou atmosféru, takže určitě myslím si, že se holkám líbí a to je důležitý, že jsme zase se posunuli trošku dál.
1: A že to není špatný, když má písnička takhle intimní atmosféru. Je to zase něco jiného, než když holky křičí, skáčou a šílí, ale já myslím, že to může mít taky svoje kouzlo.
2: Já si myslím taky. A navíc třeba Dotyky, tak ty jsou hodně takový na komoru, jak my říkáme. Cítí Dotyky tvý, že jo, tam je to jako jasný. Ale tady vlastně je to taky trochu naznačený, ale zaobalený, ať si každý pak v tom najde to svý, takže vlastně každá ta poloha je hrozně hezká. My milujeme, když ty lidi samozřejmě, když je Atěl Batvílek, to je až hymnický, zpívá celá hala, i chlapy. Ale u tady těch romantických písní zase naopak se lidi do sebe zaklesnou a vidíš tu lásku a to je vlastně taky krásný.
1: A Martin Kocián přišel a zpíval?
2: Hele, jo, Martin přišel, Vlastně my jsme zkoušeli už před rokem na té první aréně, kdy vlastně ještě byl v nějakým tom kleši, tak měl nějakou smlouvu s manažerama, přišel na setkání s nimi a ty manažeři, s našimi manažeři se úplně nepohodli, tak to neklaplo, ale letos byl volnej a když se připravuje na zápas, to je pravda, ale měl vlastně nějaký jiný podmínky, takže jsme to jako po lidský stránce zavolali přímo jemu Vašek a on řekl, hele, přijdu, nastavili jsme si nějaký pravidla, co bude dělat, jak bude dělat, respektive dostal jednu rapovou písničku, kterou rapoval z Defense Chaos, který taky přišel a samozřejmě má mě nechyběl jeho recitativ a byl vílem jako my, takže my jsme to hlavně dělali kvůli našim fanouškům, který asi o tom sní, aby jsme zase byli komplet, i když už to asi nikdy nepůjde takhle, ale aspoň na ten jeden koncert přišel jako host a bylo to, myslím si, parádní.
1: Jaký to byl pocit stát tam po letech zase ve čtyřech?
2: Ale pro mě osobně to bylo jako silný, protože já s Martinem zažil pubertu a vlastně jsme spolu vymysleli Lunatic a provedl mě tím pubertálním životem, prvníma diskotékama, láskama a tak dále, takže pro mě byl vždycky vzorem, pak trochu z té cesty sešel. Ale je to takový, jako když se sejde s někým, koho máš rád v dětství a zároveň tě určitýma věcma štve, ale na ten večer se tak sekera zakopala, myslím si, že to klaplo pěkně, byl v pohodě, byl fakt jako natišenej a lidi byli nadšený, takže my jsme z toho měli radost, že to zafungovalo takhle, aspoň na ně a na nás taky.
1: Aleši, jdem spolu odležit tíhu světa. Souhlasíš?
2: Jo.
1: Tak jo.
2: Ježiš, moc rád.
1: Úplné premiéře na Frekvenci 1 a díky moc, že se mi zvedl telefon. Ahoj.
2: Já děkuju, že jste zavolali, mějte se krásně.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: O tu nejlepší muziku se s vámi dělí Frekvence 1, taky Rednex. Máme minutu po půl páté. No a pokud se ohlídneme za uplynulým pracovním týdnem, tak se tady stavil na kus řeči taky u Lubky s Mírou Oscar Hess. No a přišla i řeč na to, co by poradil lidem, kteří se chystají do Stardance.
1: Jsem tu radu už několika lidem, kteří se mě na to zeptali dál, ale nicméně můžu říct i do rádia. Myslím si, že úplně zásadní pro člověka, který jde do Stardance, je, aby si na to období, který je ve Stardance, nebral žádnou další větší práci, protože se to nedá zvládat. Je to opravdu velmi, velmi náročný i po psychické, i po fyzické stránce. To doporučuji. Pak doporučuji si určitě jako začít už před tím začátkem té soutěže začít chodit na nějaký fyzický tréninky, aby si to tělo pomalu zvyklo, protože první dva měsíce s váma to tělo dost bojuje. I se mnou bojovalo a to si myslím, že jako se hejbu celý život, vlastně nemám s tím problém, tak je to druhý druh pohybu, takže ono to tělo si zvyká dva měsíce, takže začít už nějakýma kondičníma tréninkama předtím. A další věc je prostě připravit se hlavně na ty mediální aktivity, protože s tou účastí v té soutěži přichází i velký mediální zájem, takže se připravit i na tohle. Ono to vyžaduje jako velký soustředění, velkou pozornost. A člověka to potom třeba vyplivne a je úplně vyřízené jako několik dnů. A já si to pamatuju, že my jsme byli většina z nás byla nějaká nachlazená, nemocná po antibioticích, takže jestli se člověk dostane přes pátý kolo, tak tam teprve začíná ten masakr, tam začíná ten opravdu ten stres, protože tam na ten tanec každý to kolo máte opravdu už jenom malilinko času. A proto je potřeba být maximálně v kondici, maximálně připravený a maximálně mít prostor ve svém kalendáři na to, abyste tam mohli

Frekvenci 1, tak irští Cranberries. No a ve zprávách se podíváme taky na to, které slavné osobnosti kandidovaly a jestli to byl úspěch nebo spíš propal. No ale do té doby Bruno Mars, Debbie a taky Whitney Houston.

Frekvence 1, taky Whitney Houston a do další hodiny už naplánovaná Sia, ale nebude sama, k ní se přidá i David Guetta. Z české muziky to bude divokej, byl?

0: Eter Frekvence 1.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni. Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
3: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
4: 17 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem. Dobré podzimní odpoledne. Mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta začalo platit příměří. Zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička a Velkou Pardubickou vyhrál Kůň z Irska. Mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platností začalo platit energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily, tvrdí prezident na sociální síti True Social. Dnes zesnulý herec a dabér Jiří Štěpnička byl mimořádně všestranným hercem s nespočtem divadelních, filmových i televizních rolí. Vzpomínají na něj tak kolegové. Prezident herecké asociace Ondřej Kepka ob Štěpničkovi dodal.
5: Je to český Harrison Ford především pro mě. On zpropagoval toho Harrisona Forda. To je jedna z největších ikon dabingu, si myslím vůbec, protože tak srostl s touhle postavou.
0: Štěpnička byl také významným divadelním hercem. V Národním divadle v Praze zářil jako Petruccio ve Skrocení zlé ženy, Švanda ve Strakonickém Dudákovi či Vévoda z Cornwallu v Králi Lírovi. Motoristi zase brojí proti novinářům. Mezinárodní novinářská organizace Reportéři bez hranic odsoudila přístup motoristů sobě k médiím, který označila za bránění v právu na informace. Strana totiž včera nevpustila některé redakce, včetně deníku N a týdeníku Respekt, do svého volebního štábu. Subjekty, které tvoří současné vedení radnice v Kroměříži, podepsali dnes memorandum o koaliční spolupráci pro volební období 2026-30. Dohodli se na něm hnutí ANO, které komunální volby ve městě vyhrálo, taky KDU ČSL, TOP 09 a nezávislí občanští demokraté a kroměřížské osobnosti. Starostou zřejmě zůstane Tomáš Opatrný z ANO, který dnes řekl, že koaliční smlouva by měla být připravovaná do několika týdnů.
6: Beru to tak, že to je i vzkaz od voličů, že chtějí, aby takto koalice pokračovala dál, a proto jsme se dohodli na tomto rámci dál pokračovat. Personálie jsou v jednání, ale ještě nemáme definitivně uzavřené, tak to bych ještě nechtěl prozrazovat. Jako vítězné hnutí ANO a já jako lídr kandidátky počítáme s tím, že bych měl usilovat o pozici starosty města, a toto, když bylo v rámci i těch jednání s koaličními partnery předneseno, tak na tomto je shoda.
0: Signatáři memoranda budou dál jednat o koaliční smlouvě a o programových prioritách. V Ústeckém kraji na severu Čech kandidovalo v letošních volbách několik známých osobností. Uspěli ale jen muži, kteří už v politice dřív působili. V Chomutově se neobjeví na radnici herec Zdeněk Godla, ani trenéři hokeje Vladimír Růžička a Martin Pešout. Naopak v Ústí nad Labem bude v zastupitelstvu bývalý boxer Lukáš Konečný. Překážkový dostih Velká Pardubická podruhé za sebou vyhrál irský Kůň. Na loňský triumf Stamptowna navázal 10letý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval žokej Keith Michael Donat. Vítěz je stejně jako loni svěřencem trenera Gavina Cromwella.
4: Frekvence 1.
7: Počasí.
0: Noc na pondělí bude pořádně chladná, jasná, s teplotami do 5 stupňů, od 5 stupňů do 0. Tak se přioblečte, pokud půjdete ven. No a co přes pondělní den? Bude oblačno, v Krkonoších, Orlických horách, Jeseníkách i Beskydech i něco spadne. Čekáme tam smíšené srážky. Odpoledne naměříme maximálně 15 stupňů v Dolnomoravském a Dýskosvrateckém úvalu i 17.
7: Frekvence 1.
4: Doprava.
0: Dálnice D10 na Prahu hlásí zdržení od sjezdu na Starou Boleslav už od 7. kilometru. Mezi kilometry 14 až 7 se to štosuje. Poskakuje se to taky na D1 na Benešovsku, mostu Šmejkalka na Prahu 10 minut. No a D1 je teď aktuálně na chvíli uzavřená na 11. kilometru ve směru na Brno. Přistál tam vrtulník kvůli nehodě 2 aut. Tak přejeme pevné nervy. A startuje další vysílací hodina s Markem Maláškem.
8: No, my se společně podíváme na to, proč je dobré ven chodit za každého počasí. Co ty, Láďo?
0: Kvůli bolesti hlavy?
8: No, člověče, třeba kvůli bolesti hlavy, ale vlastně možná taky. Ale třeba, když tě bolí břicho?
0: No jasně, tak víš co, já jdu teď ven, jo?
8: Tebe bolí břicho?
0: Mě bolí břicho.
8: Jožeš, ale Láňo.
0: No to bylo to pálivý
8: otevři, risotto. Otevři okno, jdi se projít.
0: Tak jo, jdu.
8: Jdi.
7: To nejlepší z muziky
4: a Marek Malášek.

0: Frekvenci jedna z té nejlepší muziky. K víni máme minutku po čtvrt na šest. My jsme si společně s Láďou říkali, nebo já jsem vám, Láďovi, chtěl prozradit, proč je dobré vycházet ven za každého počasí. No, protože jasně, když třeba člověka bolí hlava nebo i břicho, to se rozejde, že jo? Třeba se dají do pohybu.
1: Ano.
0: Mnohdy se říká, běž to rozchodit, tak to člověk, když dá kolečko kolem baráku, přijde na jiné myšlenky, vydechá se, ono se mu udělá líp. Ale odborníci mluví jasně, že tím jednak získáš lepší spánek, taky silnější imunitu a víc energie. Ale ono to, člověče, Láďo, ono to platí i obsah.
1: Aha.
0: Já mám totiž kamaráda. Možná to bude znít trochu jako černý humor. On měl malýho krysařička a ještě předtím měl obrovskou krajtu. A na tu měl velikánský akvárium. Jenomže co čert nechtěl, ta krajta už byla stařička, pošla.
1: Mm-hmm.
0: A teď on co s tím velkým terárkem? Tak tam vypl to tu lampu, aby se tam zbytečně nepálilo. A jak byl ten krysaříček malinký, tak on vrzel do toho terária.
1: Ajaj.
0: On tam měl ten samorost, pil z misečky, všechno, všechno. A já mu říkám, ty Jirko, a proč nechodíš s tím opíkem, co na opík nebes? Proč nechodíš ven? Má to terárium teďka, už nemusí chodit ven?
1: No co, viď?
0: Taky bys takhle nechal psa líta v teráriu?
1: Ne, já teda ne.
0: Je teda pravda, že on mu tam občas aspoň dělal den a noc tou lampičkou, jo?
1: Takže ne, ty je teda milej.
0: Bez mě veškerý komfort. Akorát, že potom začal, jak si chřadnout, protože nechodil ven na to denní světlo.
1: No, právě.
0: A neměl tu dostatečnou imunitu. No,
1: volalo ho břicho, hlava.
0: Volalo ho břicho, hlava. A pak no, se mu ani do osmi směrek nechtělo, no.
1: No.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.

0: vlnách Frekvence 1, tak to před půl šestou taky Guns N' Roses, bude i Katy Perry nebo Backstreet Boys, ale ještě předtím se s Janem Krausem podíváme také na to, na takový, takový bíjec všech milovníků tuningových aut. Ale ještě předtím, když už teda jsme u těch aut, pojďme s Láďou překontrolovat tu D1.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Ano, D1 a Pardubice. Tak začínáme D1, protože před Prahou za sjezdem na Pražský okruh je vážná nehoda 3 aut a tvoří se tu kolony na 30 minut. Dálnice D35 u sjezdu na náměště na Hané hlásí havárku motorky, taky jsou tu kolony. Stojí se v kolonách na půl hodiny i na dálnici D10 za sjezdem na Brandýs nad Labem. No a pozor, jak jsme říkali, východočeské město Perníku Pardubice hlásí taky zacpání. Kolony jsou u závodiště po Velké Pardubické. Zdržíte se v obou směrech 20 až 30 minut, tak přejeme pevné nervy a pochopitelně šťastně dojeďte s Frekvencí 1 a Markem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Policie si pořídila přístroj, který pomůže vyhánět hlučná auta z centra Prahy. Nesmí ale pršet, sněžit a foukat. Co mi na to?
4: A bejt den ještě. Může to být jenom v noci.
3: Ano.
4: No, tohle tak vyhánět hlučná auta. Něco na tom je, ale tam jde o to, kde je ta hranice toho hluku. Ale tam třeba bydli máme takovýho nemocného a ten tak někdy po 9 večer se projíždí se svým velmi hlasitým autem, který je asi fantastická kára nějaká. Já myslím, že se s tím ve dne bojí jezdit, aby se neodřel někde. A večer s tím masturbuje hlukově takhle tam kolem nás chvíli a pak jde domů zase, protože to asi musí nablejskat. No a tak ten by potřeboval spíš vyléčit a ale umím si představit, že když s tím jede do centra, tak to je pekelný. Obtěžuje to.
3: Má to nějaké jako úpravečky, tuninkář.
4: Já vím, ale to jsou masturbační typy, který nejsou schopný ženskou zbalit jinak, tak zahlučej v domnění, že nějakou to zaujme. Samozřejmě najde se zlatokopka, která si řekne, pojď sem ty bzučáku. Já tě pumpnu a nedál, ale jako normální ženskou to jako neosloví.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

0: čtvrtě na 6. No a než se společně s Láďou vrhneme na další zprávy, tak se taky podíváme ve velkých hlavách, respektive v repríze, jestli je starší Bruno Mars anebo tyčinka Mars.
1: Bruno Mars, ten vedle Pluta, ne?
2: Víme.
1: No, tak on má narozeniny. Mohli
3: se potkat. Všimnite si, jak som chytro vymyslel túto otázku.
4: No, všimnem si.
3: Je starší Bruno Mars alebo sladká tyčinka Mars?
4: Jo, to bolo. Ja myslím, že práci,
1: to je vrchol moderátorství v rádiu. No. Mars je starší tyčinka.
4: Já vám řeknu, kde je tyčinka stará. Tyčinku Mars jsem já poprvé objel, když jsem byl v západním Německu v roce 1974 poprvé.
2: A to
4: byla novinka. Pozor na to. To znamená, že ta tyčinka, jestli je 65. rok, tak 68. 9.
2: A Bruno Mars má třeba 33?
3: 41 rokov Bruno Mars.
4: Tak
3: tyčinka Mars má 94 rokov.
4: Bože mi tolik.
1: Ty, Keš, to zažil jako novinku.

0: A z té nejlepší muziky Bruno Mars, Verona a taky Aha.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: 18 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem. Krásnou neděli všem do Čech na Moravu i do Slezska. Volby v hlavním městě dopadly podle očekávání. Komunální volby v Karlových Varech opět vyhrálo hnutí ANO. A polská policie před pár hodinami získala informace o možném atentátu na premiéra a ministra obrany. Volby v hlavním městě dopadly podle očekávání, ale dohoda o koalici v Praze by měla být hotová až příští měsíc. V České televizi to řekl lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček. Jednání chce zahájit schůzkou s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Potlíkem zítra. Poté se sejde i se zástupci hlavního města, tedy konkrétně strany Prahy Sobě a Pirátů. Sejít se chce i s lídrem ANO Janem Hušbauerem. Koaliční spolupráci s hnutím však vyloučil. V tomto volebním období chce Hlaváček zdražit třeba časové kupony na MHD, ale taky parkování. Komunální volby v Karlových Varech opět vyhrálo hnutí ANO. Získalo 10 mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. V minulých volbách získalo 14 mandátů. Druhé skončilo uskupení Vary Plus s 9 mandáty. Adam Klsák z této koalice řekl, že výsledek vnímá jako úspěch.
3: Já to vnímám jako úspěch, určitě hlavně ve vztahu k výsledku hnutí ANO. Já osobně jsem odhadoval nějaký 23%, že bychom mohli zvládnout, ale nečekal jsem upřímně, že budeme takhle blízko. Takže si myslím, že to je velmi pěkný výsledek v tomhle kontextu. Nabízí se tam jedna varianta, se kterou pracujeme jako s nějakým způsobem realistickou, pokud ti partneři by o to stáli. Samozřejmě se aktivně budeme snažit o to, abychom o tom jednali. A to je koalice Bez ANO, která by zahrnovala nás, STAN a Karlovaráky.
0: Povolební vyjednávání už podle Klsnáka začala. Voleb se zúčastnilo 35,4% voličů, což je méně než při minulých komunálních volbách v tomto lázeňském městě. No a míříme na východ Čech, tam totiž panuje nevraživost. Poslankyně Aneška Nedomová, která byla zvolena do pardubického zastupitelstva za hnutí STAN, odmítá být součástí utvářené koalice na radnici. Lídr STANu se domluvil s hnutím ANO a žijeme Pardubice na spolupráci a společně hledají ještě čtvrtého koaličního partnera. Pokud Starostové a nezávislí podepíšou koaliční dohodu, Nedomová půjde do opozice. A dodala.
4: Já s tím absolutně nesouhlasím a distancuju se od téhle spolupráce. Nechci být spojována s ANO a žijeme Pardubice. Kvůli tomu já jsem kandidovala, aby byla změna v Pardubicích, aby nastala ta chtěná změna od voličů. A my jsme tímhletím absolutně ztratili důvěru voličům, což se vlastně už zobrazuje na tom, že mi od rána chodí zprávy od voličů, už tedy dá se říct od půlnoci. A mě to strašně mrzí. A jestliže se opravdu tato koalice stane, tak já vystupuju a budu v opozici.
0: Ještě doplním, že poslankyně neskrývá antipatie vůči lídrovi Danielu Vondrovi a dvojce na kandidátce Jiřímu Hájkovi. Vondra o nevoli Nedomové vůči navrhované koaliční spolupráci na radnici nic neví. A pokračujeme u sousedů v Polsku. Polská policie totiž před pár hodinami získala informace o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Uvedla to média s odvoláním na mluvčí vnitra. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb Marcin Kierwiński a Tomáš Siemoniak proto nařídili zavést odpovídající opatření. Kvůli situaci se od 11 hodin konala v protiteroristickém centru polské kontrarozvědky ABW porada s účastí zástupců ministerstva vnitra, polské policie a ochrany ústavních činitelů. O hrozbě útoku na premiéra a vicepremiéra zatím podle polských médií ale nejsou známy větší podrobnosti. Oznámení přišlo v době, kdy jsou polské úřady ve stavu vysoké pohotovosti kvůli vlně násilí ve školách, která si ve čtvrtek vyžádala život školnice, poznamenala agentura Reuters. A fotbalisti Teplic v 10. kole první ligy remizovali doma 1-1 s Olomoucí. Hosty poslal brzy do vedení Ahmad Galí. V 70. minutě vyrovnal Idris Hopi. Hanáci hráli od 40. minuty bez vyloučeného Luise Lurvinka. Obě mužstva se v neúplné tabulce budově dotáhl na třetí Mladou Boleslav, která má zápas k dobru. Sigma je o skóre čtvrtá a Severočeši šestí.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
0: Noc na pondělí bude pořádně chladná, studená, jasná, s teplotami od 5 stupňů do nuly. No a přes pondělní den bude oblačno v Krkonoších, Orlických horách, ale i Jeseníkách a Beskydech čekáme i smíšené srážky. Odpoledne naměříme maximálně 15 stupňů, v Dýskosvrateckém na Dolnomoravském úvalu i 17.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: D1 na 11. kilometru od Brna na Prahu hlásí 30 minut v kolonách od 19. kilometru a D10 mezi 13. a 8. kilometrem, i tady se to štosuje, je tu kolona na 10 minut. Přejeme šťastnou cestu.
5: O tu nejlepší muziku se s vámi na vlnách Frekvence 1 samozřejmě budeme dělit i dál a taky se podělíme, nebo spíš vystřihneme gratulaci dnes všem Andrejům. No do 15 minut přidáme i slavné oslavence, tak buďte s námi a užívejte neděli pěkně naplno.
1: To nejlepší z

0: frekvenci 1 taky Rosemise, jejich Crazy No a za malý moment bude i Bruno Mars, ale všechno pěkně po pořádku. Já jsem slíbil gratulaci dnes všem Andrejům. Mužské křestní jméno řeckého původu a vykládá se jako mužný nebo statný. A představte si, v letech 1954 až 1986 v tento den měl svátek Jan Žižka. Zvláštní, že? No co se dá dělat? Jinak ze slavných osobností má dnes třeba kulatiny takový herec Pavel Řezníček a nebo Artur Štajdl. Ten dnes slaví své třicátiny. Tak všechno nejlepší. No a my se pojďme podívat zase na muziku. Za malý moment už slíbený Bruno Mars.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.

0: Od Frekvence 1 taky A bude i Dermot Kennedy, ale nejdřív Petr Kolečko společně s Michalem Suchákem poradí, jak na pěstování vlastní zahrádky.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Je pravda, že když se oholím chlupy na nohou, narostou pak silnější, protože pokud ano, tak jsem si právě omylem vypěstovala vlastní kartáč. Lucie 33 České Budějovice, to je pravda.
3: Je, to měl František Veselý, on si holil nohy přece jako u fotbalu, že jo. Pověstný, že on pak měl celý takový, že mu nikdo nedal jesle ani mezi nohama.
2: Přesně, no, to je jako kvůli tomu se to dělá, aby ti nikdo nedal jesle.
3: A to mi hned připomíná Ježíška.
2: Ježíška a jesličky.
3: No, že jako.
2: Ale já myslím, že jsme na to odpověděli, no.
3: Je to tak, stuhne to, je to tvrdší. Určitě.
2: Ale nikdo vám nedá jesle.
3: Je to lepší. Běžte hrát fotbal třeba, když už jako...
2: Přesně, když už to máte.
3: No.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadioTalk nebo na webu Frekvence 1.
5: We were staring down disaster. That night we almost called it.

0: Lucie a jejich Amerika na frekvencích frekvence... Prdele. Lucie a jejich Amerika na vlnách frekvence 1, kde se pomalu, ale jistě rozcvičuje milovník Itálie, jednostopé jízdy Milan Bílek a úderem celé stoupne k mixpultu podobně jako kolega Láďa s čerstvými zprávami. Tak mějte hezkou neděli.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.

0: největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Slovo dostává Láďa Jakub.
4: Krásnou neděli, 11. října. V Ústeckém kraji vyhrávají dlouholetí starostové. Nejvíc lidí volilo hnutí STAN v Mirošovicích u Prahy. A v Polsku zadrželi muže, který plánoval atentát na premiéra a ministra obrany. V Ústeckém kraji v řadě měst a obcí uspěly v letošních komunálních volbách dlouholetí starostové. Vlastní vedení bude mít třeba po 4 letech obec Brodec na Lounsku, kterou spravuje od roku 2022 státní úředník. Velký úspěch zaznamenal dlouholetý starosta Horního Jiřetína na Mostecku Vladimír Buřt. Ten stál v čele sdružení strany zelených a nezávislých kandidátů. Stejné vítěze jako před 4 lety mají statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. V krajském městě starostové pro Liberecký kraj posílili, když získali 14 mandátů ze 39, o 2 víc než minule. V sousedním Jablonci obhájilo ANO svých 9 míst v zastupitelstvu. A v České Lípě uspěli nezávislí kandidáti. Uskupení Živá Lípa porazilo hnutí ANO. Největší voličskou baštou hnutí STAN byly v letošních obecních volbách středočeské Mirošovice v okrese Praha Východ, kde jejich samostatné kandidátce dali voliči téměř 81% hlasů. Lidovci zaznamenali největší úspěch pak v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde jejich kandidátka získala 68,2% hlasů. Starostové a nezávislí nepřipravují žádný útok na pozici předsedy Senátu. Hnutí je spokojeno s tím, jak v čele Senátu působí Miloš Vystrčil. Při hodnocení voleb to řekl předseda hnutí Vít Rakušan.
5: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčila, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předseda Senátu. Já si umím představit naši podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali. Budeme ctít zvyklosti, které v Senátu jsou.
4: Rakušan taky uvítal úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Ten byl zvolený senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. Jiří Vosecký neobhájil pro třetí volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa. Ten zahrnuje Českolipsko, část Liberecka a taky středočeské Mělnicko. O senátorské křeslo se tak utká poslankyně a končící starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Libereckého kraje Martin Půta z uskupení starostové pro Liberecký kraj. Wolfová získala 35% hlasů, Půta 32,5%. S výsledkem je ale spokojený, dodal k tomu.
6: Věděl jsem, že ten obvod není jednoduchý. Navíc na naší polovině voličského spektra těch kandidátů bylo víc než v jiných obvodech, takže já jsem s tím výsledkem spokojený. Děkuji všem voličům, kteří mě přišli podpořit. Blahopřeju Jitce Wolfové k vítězství v prvním kole. Budeme se snažit vysvětlit minimálně těm voličům, kteří volili mě, ale i voličům, kteří volili pana Vomáčku a pana Voseckého, že ještě je druhé kolo a že se v něm bude třeba rozhodovat o tom, jestli vláda bude mít větší anebo menší prostor pro centralizaci země, na které usilovně už rok pracuje.
4: Voleb se v obvodu Česká Lípa zúčastnilo 38,38% voličů. O hlasy usilovalo 5 kandidátů. A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska. 53-tisícový Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Dohodu ale u obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb. A i v Olomouci pokračovala během neděle povolební jednání o sestavení nové radniční koalice. Souběžně je vedou vítězné hnutí ANO a hnutí STAN, které skončilo druhé. Zástupci obou politických uskupení se postupně sešli s představiteli několika dalších stran a hnutí. Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka Kamiše byl zadržen. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kervinský, aniž by uvedl bližší informace o podezřelém nebo o chystaném útoku. O možnosti atentátu na dva polské představitele už dřív informovala policie.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: V noci spadnou teploty mezi 5 a 0 a odpoledne bude 15, na jihovýchodní Moravě až 17 stupňů Celsia a bude většinou pod mrakem. V Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších i Orlických horách čekáme srážky, tedy srážky smíšené, v Čechách místy dešťové přehánky.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: 20 minut v koloně si postojíte na D1 z Brna na Prahu, za sjezdem na Benešov je 5-kilometrová fronta. D11 hlásí taky kolony z Prahy na Hradec Králové, za sjezdem na Úvaly hořel autobus a tvoří se tu fronty. D11 ještě jednou v opačném směru z Hradce Králové na Prahu, za sjezdem na Jičín je kolona až k 25. kilometru na půl hodiny a v Praze potom dejte pozor v Ekbelské, u sjezdu na Čakovice jsou fronty na 10 minut. Další zprávy s Láďou, teď už opět Milan Bílek.
7: Já vám přeji hezkou neděli a samozřejmě hezké návraty z víkendu, z velmi studeného víkendu, který máme pomalu, ale jistě za sebou. Tak my ho rozebereme už za malou chvíli, posílám taky Honzu Krause a Blondýnu a teď David Guetta a I'm Good.

Stay With Me a to byli Shakespeare, sestra jedna, který se nezapomíná. My jsme pro něj nezapomněli taky pro ten 11. říjnový večer na finále víkendu velmi jako vzrušeného a volebního. A jak se dívám, tak ve většině z 30 největších měst dojde po volbách ke změně vedení. Jednání se budou někde vést i několik týdnů. A že to potrvá, to všichni dobře víme. Tak jaký byl ten 11. říjen v pop music? Přiznávám, že to je moje oblíbené téma. Děli se tedy velké věci v těch uplynulých dekádách, tak už za chvilku více. Teď vám posílám Ronena Keatinga, bude Olga Lounová a teď Forget Me a do večera nedělního podzimního taky Luz Capaldi.

0: brzy na ty nedohol baladami ani dnes večer nebudeme šetřit. To byl Ronan Keating. Ať vám to jede na cestě z toho víkendu, který byl taky nabitý různými zácpami a dopravními nehodami. A takové ty čekání na hlavních tazích máme aktuální teď, tak doufám, že projedete v pořádku. Láďa to zhodnotí ve 20 hodin, ale my teď pojďme hodnotit ten 11. říjen v pár větách. Děli se věci, protože právě v tento den v roce 1976 vydala ABBA své čtvrté studiové album a byl to velký hit. Tam byly takové hity jako Money Money, Knowing Me, Knowing You, ale hlavně tu nesmrtelnou popovou hymnu, kterou všichni milujeme. A to je samozřejmě Dancing Queen. No a v ten samý den, ale v roce 1973, se objevil Lionel Richie a vyšlo jeho druhé solové album Can't Slow Down. Byla z toho cena Grammy, spousta radosti a spousta lásky k velkým hitům. A tam bylo třeba All Night Long. Ale bylo tam také to slavné Hello, které máme rádi. No a ještě se dívám, jedno zajímavé výročí, rok 1975, 11. říjen. Tak zatímco u nás v Československu se Jiřina Švorcová chystala na svoji životní roli v Ženě za pultem, tak ve Spojených státech odstartovala něco úplně jiného, legendární show Saturday Night Live, což Američané vždycky uměli. A hned od prvního dílu propojovala vlastně velmi chytře komedii s pop music. Jako hudební hosté tehdy vystoupili Billy Preston a Janice Jan. Bylo jich hodně a byla to skvělá, úžasná show, to Amerika vždycky uměla. Za chvilku u nás Daniel Landa, míříme z minulých dekád do jednoho říjnového večera roku 2026. Za chvilku Lady Gaga a taky Kygo, Save My Love.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Vyšetřovatelka Jana Chládková z kriminálky Anděl.
4: Taky Vicky z Tanga pro tři.
3: Tak přátelé, to je Helena Dvořáková.
4: A na kafe se staví v pondělí ráno.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Fritury, to je salutant, to byl Dani Landa, tady je Frekvence 1, máme 8 minut po půl osmé. Máme pro vás na příští týden všechno, samozřejmě dál na svém místě, naše smělé ráno, odpoledne. Máme pro vás poslední slovo, k tomu se ještě dnes dostaneme. No a taky Honzu Krause a Blondýnu. Ta jací byli v tomto týdnu.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: U Berouna vytiskli dům. Stroj dům vytiskl z betonu unikátní technologií na 3D tiskárně. Co vy na to?
3: No, to je budoucnost, to tak bude, no. Ta 3D tiskárna vytiskne vlastně cokoliv, když na to přijde.
2: To je fajn, ne?
3: Je to fajn. No je to fajn, ale tak to jsou drahý tiskárny, ty jste několik milionů, ale to je trend a to má svou logiku. To je vlastně tak strašně zjednodušení některých úkonů a prací, že není divu, že to postupuje. Je pořád dál a dál.
2: Mm-hmm. A oni se takhle už tisknou i hračky.
3: Hračky se tisky dřív než domy, jo, bude blíž naši. Jo, to má stupnici obtížnosti. Dům je o malinko těžší než kačátko.
2: Ale jenom o malinko.
3: No, tam o ten zobáček. Je to, no, ale ten trend takový bude, ještě se to prolne s dalším a ta modernizace technická bude taky velká.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, slovo dostává Láďáku.
2: Já vám přeju krásný večer, pojďme se podívat, co je nového doma i ve světě, v Česku i v zahraničí. Nejvíce zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety KDU ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN, třetí ODS a čtvrté ANO. Máme pro vás průběžné výsledky v největších našich městech a v Horských Kotlinách může nad ránem mrznout. Poslechněte si podrobnosti. A začínáme jednou aktualitou. Policie totiž zadržela podezřelého z pobudání ženy u Boloveckého rybníka v Plzni. Stalo se to dnes večer. Událost se stala v sobotu kolem 13. hodiny u Velkého Boloveckého rybníka. Žena byla se zraněním v oblasti zad převezená do nemocnice. Původně kriminalisté případ prověřovali pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. A teď oznámili, že případ překvalifikovali na vraždu ve stádiu pokusu. Nejvíc zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety, KDU ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. V porovnání s volbami v roce 2020 tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO. Dohoda o pražské koalici by měla být hotová v listopadu. V České televizi to v neděli řekl lídr v metropoli vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček.
3: Já předpokládám, že jako v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová, tak je potřeba hlasovat rozpočet, má to víc jako parametrů. Takže to je jako první věc, dohodnout se na těch prioritách, dohodnout se na principech vládnutí i jakým způsobem funguje rada, jak jsou postaveny ty gesce a k tomu je zřejmé, že to nemůže trvat dlouho.
2: Jednání chce Hlaváček v Praze zahájit schůzkou s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem z ODS v pondělí. A potom se sejde i se zástupci Prahy sobě na Pirátů. O koalici v Brně bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých a taky Zelené Brno, Piráti a hnutí za Lužánky. Primátorem má být lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Ten řekl po prvním jednání zástupců stran toto.
4: Že budeme společně hledat programovou shodu, a to ve složení Rady města Brna tak, že primátorem města Brna budu já jako lídr vítězné strany a složení Rady města Brna bude respektovat výsledek voleb, tedy matematický přepočet.
2: Do zastupitelstva Brna se kromě těchto uskupení dostalo taky hnutí ANO, které tak zřejmě skončí v opozici. Ve třetím největším městě České republice i přes propad vyhrálo v komunálních volbách právě ANO. I když mnohé voliče ztratilo, s výsledky je spokojené, jak řekl dosavadní primátor Ostravy Jan Dohnal, který vedl koalici Srdc Ova, tvořenou ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky.
5: Volebním výsledkem jako takovým jsem asi spokojený, je tam řada překvapení za mě. Musím říci, že my jsme de facto dopadli tak, jak jsem si přál. Já jsem říkal, že by se blízké 20%, a to se de facto naplnilo. Myslím si, že jsou tam další překvapení. Samozřejmě hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali.
2: No a já ještě doplním, že podle Dohnala je variant pro možnou koalici matematicky několik. Aktuálka ze západu Čech. V Plzni se na koalici na radnici dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři. Uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci a hnutí STAN. Nejstarší zvolenou zastupitelkou je podle Českého statistického úřadu opět 92-letá pedagožka Silva Knedlová. Ta zasedne v zastupitelstvu Frištáku na Zlínsku. Zástupci vítězného ANO hnutí Zlín 21 a ODS, tedy subjektů, které by měly tvořit základ nové koalice ve Zlíně, jednali o možné povolební spolupráci s Piráty a lidovci. Během pondělka by jeho zástupci rádi jednali ještě se STANem a s SPD. Ještě zamíříme typ sport extralize. Sparta Praha Vítkovice Ridera 3-0. Mladá Boleslav Verva Litvínov 2-1. Energie Karlovy Vary vyhrála na Trytíři Kladno 3-1. Motor České Budějovice vyhrál nad Bílými Tigry z Liberce 4-3. Výsledek zápasu Mountfield Hradec Králové HC Olomouc je 3-1. Kometa prohrála se Škodovkou Plzeň 1-2. No a Dynamo Pardubice hrají s Oceláři Střince 2-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Ráno bude velmi chladné, s teplotou od 6 do 0, přes den pak většinou do 15 stupňů Celsia. Na moravském jihovýchodě až 17 a čekáme proměnlivou oblačnost v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších, Orlických a Jizerských horách i srážky smíšené.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě zamíříme na naše hlavní tahy. V tuhletu chvíli by neměla být žádná větší komplikace, tak ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1. No a na startu další vysílací hodiny ve studiu opět Milan Bílek.
1: Hezký večer vám přeji. Myslím, že je taky nejvyšší čas projet včerejší večer. Já teď nemyslím výsledky voleb nebo něco podobného, ale vlastně výsledky těch hitparádových voleb. To znamená, jak to dopadlo, jaká byla desítka, kdo skončil na prvém místě a které dva songy nám v naší hitparádě nebo se budou ucházet o vaši přízeň v hitparádě Frekvence 1. K tomu všemu se dostaneme už za chvilku. Posílám Briana Adamse, Rajce Fred a teď Eva Farná, Leporello.

0: Everything I do it for you, Bryan Adams ve své podpisové baladě. 15 minut po 20. Hezkou neděli vám přeji, my jsme tady včera po 19. měli taky naši parádu vždycky v sobotu po 19. u kormidla Jana s Mikešem. No a zvěstovali, že tady máme dvě novinky, jako vždycky. Tou první Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Ty číslo dvě a druhá nasazená, Sofian Mečmeč, Léto s tebou.
1: Já mám rád léto s tebou. Mám rád na loučech.
0: A to asi známe od Jirky Schellinger. Každopádně, jak to vypadá na špičce? Na třetím místě Demigod Slova, na druhém Milan Peroutka, Cesta dlouhá, prvé

takhle to vyšlo, jak to vyjde příští týden, necháváme na vás. Můžete hlasovat, tak kdyby náhodou, tak se můžete podívat na hitparádu teď u nás na webu frekvence1.cz a tam samozřejmě můžete hlasovat pro své oblíbence. Je to na vás, jako vždycky. Za malou chvíli Milli Vanilli, taky Luna Bailando a Leony a Kalum Scott Stay.

Gonna Miss You, a to byly Milli Vanilli ve své zamilované před půl devátou. Tak volební víkend je za námi, ale vypadá to, že o tom jen tak mluvit nepřestaneme, protože tady budou povolební vyjednávání a budou se k tomu vyjadřovat taky naši hosté, třeba v presklubech. Zítra po 18. Jana Vildumetzová za ANO, tedy předsedkyně senátorského klubu, dorazí do rozhovoru, do živého rozhovoru s Romanou Navarovou. V úterý tady máme Miloše Vystrčila, předsedu Senátu. Ten dorazí zase za Kubou Weinlichem. A jak známo, tak po ránu odlehčíme vždycky. Máme pro vás skvělé hosty. Helena Dvořáková, herečka, dorazí do zítřejšího rána. No a pak tady bude velmi úspěšná česká zpěvačka Daša. Ta tady bude v úterý 13. Tak si nás dejte hezky na ucho, Frekvenci 1, která pro vás má taky poslední slovo. A kolik pro vás máme na zítřejší ráno a na kolik se můžete naladit, vám řeknu za chvilku. Teď opět a Radeček, i tak to za to stojí.

Everything's gonna be alright. To byly Sweet Box, 8 minut po půl deváté na frekvenci 1. Tak po tom víkendovém odpočinku, samozřejmě i tom vašem, doufám, že byl kvalitní, ale hlavně taky odpočinku posledního slova, zítra to roztáčíme na novo a blížíme se ke 40 tisícům, 36 500 pro vás máme, když uvedete poslední slovo skupiny Čechomor, která vždy potřebuje mít něco na svém koncertě. A co to je? Vy jste typovali v pátek bedňáci, zvukař, proměny, chlebíčky, to jo, to by tam mohlo taky být, ale není to ono, tak něco jiného. Tak nám volejte do toho prvního kola, jak známo, mezi 7 a 8 a volejte Lubce a Mírovi. Tak vám držím palce na těch 36 500 korun. Už za 20 minut nové zprávy teď Damiano David.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo dostává Láďa Jakub.
3: Pěkný nedělní večer, je 11. října a zemřel herec a daber Harrisona Forda a dalších hvězd Hollywoodu Jiří Štěpnička. V městských lesích v Hradci Králové vypukla válka mezi lesníky a rekreanty a v noci bude i mrznout, odpoledne na horách sníh s deštěm. Dnes zesnulý Jiří Štěpnička byl mimořádně všestranným hercem s nespočtem divadelních, filmových a televizních rolí. Vzpomínají na něj tak kolegové. Prezident Herecké asociace České republiky Ondřej Kepka o Štěpničkovi dodal.
4: Je to český Harrison Ford, především pro mě. On zpropagoval toho Harrisona Forda. To je jedna z největších ikon dabingu, si myslím vůbec, protože tak srostl s touhle postavou.
3: Jiří Štěpnička byl také významným divadelním hercem. V Národním divadle zářil jako Petrúčo ve Zkrocení zlé ženy, Švanda ve Strakonickém Dudákovi či Vévoda z Cornwall v Krále Lírovi. Moskva zaútočila na ukrajinský energetický závod, a to potom, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří právě mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Naše Česko, které zvítězilo v komunálních volbách v Českých Budějovicích, se nebrání spolupráci se subjektem Společně pro Budějovice. V minulém volebním období spolu tvořili i vládnoucí koalici. Teď mají dohromady 18 mandátů ze 45. Naše Česko plánuje jednání s dalšími subjekty v Českých Budějovicích. A v Královéhradeckém kraji na východě Čech letos o přízeň voličů v komunálních volbách usilovalo skoro 11 000 kandidátů, což bylo ale nejmíň od vzniku současných krajů v roce 2000. Ve 148 ze 448 obcí a měst Královéhradeckého kraje měli voliči na výběr jen jednu kandidátku. Volby pro nedostatek kandidátů nebyly v Krchlebech na Rychnovsku. Krchleby od soboty tak řídí správce jmenovaný ministrem vnitra. Obec povede až do nových voleb. No a na českém východě ještě zůstaneme. V lesích kolem Hradce Králové se totiž stupňuje válka mezi rekreanty a lesníky. Lidé na kolech, bruslích nebo na procházce už vyjadřují svou nevoli taky násilím.
5: To, že agresivita v městských lesích, které se měly stát místem pro relax a sport, roste, svědčí poslední případ, kdy řidiče nakládajícího dřevní štěpku po lesní práci insultoval cyklista. Ten mu beze slov vrazil pěstí, urval náklaďáku zrcátko a ujel. Podle lesníků jsou lidé mylně přesvědčeni, že lesní technika nemá na místě co dělat a překáží na stezce, která je vyhrazena pro cyklistiku. Napětí podle lesníků neustále roste a tak jsou většinou slovní útoky běžné jak v lese, tak na sociálních sítích. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Fotbalisti Sparty v 10. kole první ligy porazili doma Pardubice 2-0 a v neúplné tabulce se posunuli na třetí místo o 8 bodů za vedoucí Slávii. A fotbalisté Teplic v 10. kole první ligy remizovali doma 1-1 s Olomoucí. Ještě samozřejmě zamíříme za hokejem. HC Sparta Praha vyhrála nad Vítkovicemi Ridera 3-0. Mladá Boleslav Verva Litvínov 2-1, takový je stav zápasu. Další zápasy Energie Karlovy Vary, Rytíři Kladno 3-1. Motor České Budějovice vyhrál nad Bílými Tigry z Liberce 4-3. Hradec Králové vyhrál na HC Olomouc 3-1. Kometa Brno prohrála se Škodovkou Plzeň 1-2. A Dynamo Pardubice HC Oceláři Třinec v tuto chvíli prodloužení a stále 4-4.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: V noci bude polujasno, ale chladno, 6 až 0 stupňů. Přes den pak do 15. A na Znojemsku, Břeclavsku, Hodonínsku i Uhersko-Hradišťsku až 17. Ale čekáme hodně mraků v Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších, taky Orlických i Jezerských horách. I dešť se sněhem. Tolik zprávy v 21.05. No a stále během víkendového večera s vámi Milan Bílek.
6: Hezký večer vám přeji po 21. hodině. My nakoukneme do týdne příštího. Jaká významná výročí tam jsou, případně narozeniny a kdo nám bude, nebo co nám bude připomínáno. Tak víc už za chvilku, teď Miraj, Drahokamy.

0: Angels, a to byl Robbie Williams na frekvenci 1. Tak startuje nám za pár hodin nový týden, ve kterém budou díky svým narozeninám připomínány velmi slavné osobnosti. Vidím tady Hugha Jackmana, australského herce, který bude slavit zítra 58. narozeniny. V týdnu také Eminem, slavný rapper, kterému patřily 90. ten bude slavit 54. narozeniny. No a na konci toho následujícího týdne taky Zac Efron, velmi slavný americký herec, který bude slavit 39. narozeniny. My samozřejmě každý den mezi 10. a 11. ať už s Martou nebo s Robinem budeme taky velmi rádi připomínat i vaše, tak jestli máte třeba zítra, tak samozřejmě všechno nejlepší. Už za malou chvíli London Beat, Adele a Katy Perry. Watch it burn.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Brno je jako zvláštní takový pojem a je třeba ho ústavičně dráždit. Že Brno zase dráždí Prahu, to tak se patří. To je takové české dovádění.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: A není to trošku závist třeba? Nebo...
2: Závist?
4: No, že má jako příjemně malý muzeček třeba.
2: Ne, nestačí ten pohled, říkám, co čumím, ale kouká, jako kdyby se něco dělo, když se nic neděje.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence.

I've been thinking about you, a to byl London Beat z 90. na nás vykoukl, chce před půl desátou, tak tam někde zůstaneme, už za chvilku třeba si Rager, dáme si Japovskou Take a Chance on Me na Lifurtado a teď něco z roku 2020, tohle má velkou náladu a tady je filmová píseň Richarda Millera, Chladnej den.

0: Take a chance on me, a to byly Erasure, a tohle pro ně byla trefa do černého, když osedlali pár velkých hitů legendární švédské aby. Máme 8 minut po půl desáté, už za chvilku Lucie, Amy McDonald, This is the Life, o 22. projedeme to, jaká byla ta dnešní neděle ve zprávách, no a já se na vás těším opět zítra v pondělí po Press Clubu po 18. hodině. Mě tady máte. Tak za okamžik David Guetta, Forever Young.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
3: Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu zrada.
2: Ty největší.
1: Největší hity posledních let.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V Ústeckém kraji vyhrávají dlouholetí starostové. Nejvíc lidí volalo hnutí STAN v Minošovicích u Prahy v okrese Praha Východ. A v Polsku zadrželi muže, který plánoval atentát na premiéra a ministra obrany. Podrobnosti má Láďa Jakub. V Ústeckém kraji v řadě měst a obcí uspěli v letošních komunálních volbách dlouholetí starostové. Vlastní vedení bude mít třeba po 4 letech obec Brodec na Lounsku, kterou spravuje od roku 2022 státní úředník. Velký úspěch zaznamenal dlouholetý starosta Horního Jiřetína na Mostecku Vladimír Bušt. Ten stál v čele sdružení strany zelených a nezávislých kandidátů. Stejné vítěze jako před 4 lety mají statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. V krajském městě starostové pro Liberecký kraj posílili, když získali 14 mandátů ze 39, o 2 víc než minule. V sousedním Jablonci obhájilo ANO svých 9 míst v zastupitelstvu. A v České Lípě uspěli nezávislí kandidáti. Uskupení Živá Lípa porazilo hnutí ANO. Největší voličskou baštou hnutí STAN byly v letošních obecních volbách středočeské Mirošovice v okrese Praha Východ, kde jejich samostatné kandidátce dali voliči téměř 81% hlasů. Lidovci zaznamenali největší úspěch pak v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde jejich kandidátka získala 68,2% hlasů. Starostové a nezávislí nepřipravují žádný útok na pozici předsedy Senátu. Hnutí je spokojeno s tím, jak v čele Senátu působí Miloš Vystrčil. Při hodnocení voleb to řekl předseda hnutí Vít Rakušan.
2: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčela, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativně a kvalitní předseda Senátu. Já si umím představit naši podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali. Budeme ctít zvyklosti, které v Senátu jsou.
1: Rakušan taky uvítal úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Ten byl zvolený senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. Jiří Vosecký neobhájil pro třetí volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa. Ten zahrnuje Českolipsko, část Liberecka a taky středočeské Mělnicko. O senátorské křeslo se tak utká poslankyně a končící starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Libereckého kraje Martin Půta z uskupení starostové pro Liberecký kraj. Wolfová získala 35% hlasů, Půta 32,5%. S výsledkem je ale spokojený, dodal k tomu.
3: Věděl jsem, že ten obvod není jednoduchý. Navíc na naší polovině voličského spektra těch kandidátů bylo víc než v jiných obvodech, takže já jsem s tím výsledkem spokojený. Děkuji všem voličům, kteří mě přišli podpořit. Blahopřeju Jitce Wolfové k vítězství v prvním kole. Budeme se snažit vysvětlit minimálně těm voličům, kteří volili mě, ale i voličům, kteří volili pana Vomáčku a pana Voseckého, že ještě je druhé kolo a že se v něm bude třeba rozhodovat o tom, jestli vláda bude mít větší anebo menší prostor pro centralizaci země, na které usilovně už rok pracuje.
1: Voleb se v obvodu Česká Lípa zúčastnilo 38,38% voličů. O hlasy usilovalo 5 kandidátů. A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska. 53-tisícový Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Dohodu ale u obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb. A i v Olomouci pokračovala během neděle povolební jednání o sestavení nové radniční koalice. Souběžně je vedou vítězné hnutí ANO a hnutí STAN, které skončilo druhé. Zástupci obou politických uskupení se postupně sešli s představiteli několika dalších stran a hnutí. Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka Kamiše byl zadržen. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kervinský, aniž by uvedl bližší informace o podezřelém nebo o chystaném útoku. O možnosti atentátu na dva polské představitele už dřív informovala policie.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci spadnou teploty mezi 5 a 0 a odpoledne bude 15, na jihovýchodní Moravě až 17 stupňů Celsia. Bude většinou pod mrakem. V Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších i Orlických horách čekáme srážky, tedy srážky smíšené, v Čechách místy dešťové přehánky.

0: tom.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: Vyšetřovatelka Jana Chládková z kriminálky Anděl.
3: Taky Vicky z Tanga pro tři.
2: Tak přátelé, to je Helena Dvořáková.
3: A na kafe se staví v pondělí ráno.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A opět Ládě Jakub, vítám vás. Nejvíc zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety KDU ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů, podle navrhujících stran hnutí STAN, třetí ODS. Máme pro vás průběžné výsledky v našich největších městech a v Horských Kotlinách může nad ránem mrznout. Nejvíc zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety, KDU ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. V porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO. Dohoda o pražské koalici by měla být hotová v listopadu. V České televizi to v neděli řekl lídr v metropoli vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček.
3: Já předpokládám, že jako v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová, tak je potřeba hlasovat rozpočet, má to víc jako parametrů. Takže to je jako první věc, dohodnout se na těch prioritách, dohodnout se na principech vládnutí i jakým způsobem funguje rada, jak jsou postaveny ty gesce a k tomu je zřejmé, že to nemůže trvat dlouho.
2: Jednání chce Hlaváček v Praze zahájit schůzkou s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem z ODS v pondělí. A potom se sejde i se zástupci Prahy sobě na Pirátů. O koalici v Brně bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých a taky Zelené Brno, Piráti a hnutí za Lužánky. Primátorem má být lídr vítězné koalice Jakub Hruška, ten řekl po prvním jednání zástupců stran toto.
4: My budeme společně hledat programovou shodu, a to ve složení Rady města Brna tak, že primátorem města Brna budu já jako lídr vítězné strany a složení Rady města Brna bude respektovat výsledek voleb, tedy matematický přepočet.
2: Do zastupitelstva Brna se kromě těchto uskupení dostalo taky hnutí ANO, které tak zřejmě skončí v opozici. Ve třetím největším městě České republice i přes propad vyhrálo v komunálních volbách právě ANO. I když mnohé voliče ztratilo, s výsledky je spokojené, jak řekl dosavadní primátor Ostravy Jan Dohnal, který vedl koalici Srdc OVA, tvořenou ODS, lidovci TOP 09 a nestraníky.
5: Volebním výsledkem jako takovým jsem asi spokojený, je tam řada překvapení za mě. Musím říci, že my jsme de facto dopadli tak, jak jsem si přál. Já jsem říkal, že by se být ke 20%, a to se de facto naplnilo. Myslím si, že jsou tam další překvapení. Samozřejmě hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali.
2: Podle Dohnala je variant pro možnou koalici matematicky několik. V Plzni se na koalici na radnici dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři, uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci a hnutí STAN. Nejstarší zvolenou zastupitelkou je podle Českého statistického úřadu opět 92-letá pedagoška Silva Knedlová. Ta zasedne v zastupitelstvu Frištáku na Zlínsku. Zástupci vítězného ANO hnutí Zlín 21 a ODS, tedy subjektů, které by měly tvořit základ nové koalice ve Zlíně, jednali o možné povolební spolupráce s Piráty a lidovci. Během pondělka by jeho zástupci rádi jednali ještě se STANem a s SPD.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ráno bude velmi chladné, s teplotou od 6 do 0, přes den pak většinou do 15 stupňů Celsia. Na moravském jihovýchodě až 17 a čekáme proměnlivou oblačnost v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších, Orlických a Jizerských horách i srážky smíšené.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: V Ústeckém kraji vyhrávají dlouholetí starostové. Nejvíc lidí volilo hnutí STAN v Minošovicích u Prahy v okrese Praha Východ. A v Polsku zadrželi muže, který plánoval atentát na premiéra a ministra obrany. Podrobnosti má Láďa Jakub. V Ústeckém kraji v řadě měst a obcí uspěli v letošních komunálních volbách dlouholetí starostové. Vlastní vedení bude mít třeba po 4 letech obec Brodec na Lounsku, kterou spravuje od roku 2022 státní úředník. Velký úspěch zaznamenal dlouholetý starosta Horního Jiřetína na Mostecku Vladimír Burt. Ten stál v čele sdružení strany zelených a nezávislých kandidátů. Stejné vítěze jako před 4 lety mají statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. V krajském městě starostové pro Liberecký kraj posílili, když získali 14 mandátů ze 39, o 2 víc než minule. V sousedním Jablonci obhájilo ANO svých 9 míst v zastupitelstvu. A v České Lípě uspěli nezávislí kandidáti. Uskupení Živá Lípa porazilo hnutí ANO. Největší voličskou baštou hnutí STAN byly v letošních obecních volbách středočeské Mirošovice v okrese Praha Východ, kde jejich samostatné kandidátce dali voliči téměř 81% hlasů. Lidovci zaznamenali největší úspěch pak v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde jejich kandidátka získala 68,2% hlasů. Starostové a nezávislí nepřipravují žádný útok na pozici předsedy Senátu. Hnutí je spokojeno s tím, jak v čele Senátu působí Miloš Vystrčil. Při hodnocení voleb to řekl předseda hnutí Vít Rakušan.
2: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčela, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předseda Senátu. Já si umím představit naši podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali. Budeme ctít zvyklosti, které v Senátu jsou.
1: Rakušan taky uvítal úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Ten byl zvolený senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. Jiří Vosecký neobhájil pro 3. volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa. Ten zahrnuje Českolipsko, část Liberecka a taky středočeské Mělnicko. O senátorské křeslo se tak utká poslankyně a končící starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Libereckého kraje Martin Půta z uskupení starostové pro Liberecký kraj. Wolfová získala 35% hlasů, Půta 32,5%. S výsledkem je ale spokojený, dodal k tomu.
3: Věděl jsem, že ten obvod není jednoduchý. Navíc na naší polovině voličského spektra těch kandidátů bylo víc než v jiných obvodech, takže já jsem s tím výsledkem spokojený. Děkuji všem voličům, kteří mě přišli podpořit. Blahopřeju Jitce Wolfové k vítězství v prvním kole. Budeme se snažit vysvětlit minimálně těm voličům, kteří volili mě, ale i voličům, kteří volili pana Vomáčku a pana Voseckého, že ještě je druhé kolo a že se v něm bude třeba rozhodovat o tom, jestli vláda bude mít větší anebo menší prostor pro centralizaci země, na které usilovně už rok pracuje.
1: Voleb se v obvodu Česká Lípa zúčastnilo 38,38% voličů. O hlasy usilovalo 5 kandidátů. A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska. 53-tisícový Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Dohodu ale u obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb. A i v Olomouci pokračovala během neděle povolební jednání o sestavení nové radniční koalice. Souběžně je vedou vítězné hnutí ANO a hnutí STAN, které skončilo druhé. Zástupci obou politických uskupení se postupně sešli s představiteli několika dalších stran a hnutí. Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kořeniaka Kamiše byl zadržen. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kervinský, aniž by uvedl bližší informace o podezřelém nebo o chystaném útoku. O možnosti atentátu na 2 polské představitele už dřív informovala policie.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci spadnou teploty mezi 5 a 0 a odpoledne bude 15, na jihovýchodní Moravě až 17 stupňů Celsia a bude většinou pod mrakem. V Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších i Orlických horách čekáme srážky, tedy srážky smíšené, v Čechách místy dešťové přehánky.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: A opět Ládě Jakub, vítám vás. Nejvíc zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety KDU ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů, podle navrhujících stran hnutí STAN, třetí ODS. Máme pro vás průběžné výsledky v našich největších městech a v Horských Kotlinách může nad ránem mrznout. Nejvíc zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety, KDU ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. V porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO. Dohoda o pražské koalici by měla být hotová v listopadu. V České televizi to v neděli řekl lídr v metropoli vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček.
2: Já předpokládám, že jako v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová, tak je potřeba hlasovat rozpočet, má to víc jako parametrů. Takže to je jako první věc, dohodnout se na těch prioritách, dohodnout se na principech vládnutí, i jakým způsobem funguje rada, jak jsou postaveny ty gesce, a k tomu je zřejmé, že to nemůže trvat dlouho.
1: Jednání chce Hlaváček v Praze zahájit schůzkou s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem z ODS v pondělí. A potom se sejde i se zástupci Prahy sobě na Pirátů. O koalici v Brně bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých a taky Zelené Brno, Piráti a hnutí za Lužánky. Primátorem má být lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Ten řekl po prvním jednání zástupců stran toto.
3: My budeme společně hledat programovou shodu, a to ve složení Rady města Brna tak, že primátorem města Brna budu já jako lídr vítězné strany a složení Rady města Brna bude respektovat výsledek voleb, tedy matematický přepočet.
1: Do zastupitelstva Brna se kromě těchto uskupení dostalo taky hnutí ANO, které tak zřejmě skončí v opozici. Ve třetím největším městě České republice i přes propad vyhrálo v komunálních volbách právě ANO. I když mnohé voliče ztratilo, s výsledky je spokojené, jak řekl dosavadní primátor Ostravy Jan Dohnal, který vedl koalici Srdc OVA, tvořenou ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky.
4: Volebním výsledkem jako takovým jsem asi spokojený, je tam řada překvapení za mě. Musím říci, že my jsme de facto dopadli tak, jak jsem si přál. Já jsem říkal, že by se blízké 20%, a to se de facto naplnilo. Myslím si, že jsou tam další překvapení. Samozřejmě hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali.
1: Podle Dohnala je variant pro možnou koalici matematicky několik. V Plzni se na koalici na radnici dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři. Uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci, a hnutí STAN. Nejstarší zvolenou zastupitelkou je podle Českého statistického úřadu opět 92-letá pedagožka Silva Knedlová. Ta zasedne v zastupitelstvu Frištáku na Zlínsku. Zástupci vítězného ANO hnutí Zlín 21 a ODS, tedy subjektů, které by měly tvořit základ nové koalice ve Zlíně, jednali o možné povolební spolupráci s Piráty a lidovci. Během pondělka by jeho zástupci rádi jednali ještě se STANem a s SPD.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno bude velmi chladné, s teplotou od 6 do 0, přes den pak většinou do 15 stupňů Celsia. Na moravském jihovýchodě až 17 a čekáme proměnlivou oblačnost v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších, Orlických a Jizerských horách i srážky smíšené.
5: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Ústeckém kraji vyhrávají dlouholetí starostové. Nejvíc lidí volalo hnutí STAN v Minošovicích u Prahy v okrese Praha Východ. A v Polsku zadrželi muže, který plánoval atentát na premiéra a ministra obrany. Podrobnosti má Láďa Jakub. V Ústeckém kraji v řadě měst a obcí uspěli v letošních komunálních volbách dlouholetí starostové. Vlastní vedení bude mít třeba po 4 letech obec Brodec na Lounsku, kterou spravuje od roku 2022 státní úředník. Velký úspěch zaznamenal dlouholetý starosta Horního Jiřetína na Mostecku Vladimír Bušt. Ten stál v čele sdružení strany zelených a nezávislých kandidátů. Stejné vítěze jako před 4 lety mají statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. V krajském městě starostové pro Liberecký kraj posílili, když získali 14 mandátů ze 39, o 2 víc než minule. V sousedním Jablonci obhájilo ANO svých 9 míst v zastupitelstvu. A v České Lípě uspěli nezávislí kandidáti. Uskupení Živá Lípa porazilo hnutí ANO. Největší voličskou baštou hnutí STAN byly v letošních obecních volbách středočeské Mirošovice v okrese Praha Východ, kde jejich samostatné kandidátce dali voliči téměř 81% hlasů. Lidovci zaznamenali největší úspěch pak v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde jejich kandidátka získala 68,2% hlasů. Starostové a nezávislí nepřipravují žádný útok na pozici předsedy Senátu. Hnutí je spokojeno s tím, jak v čele Senátu působí Miloš Vystrčil. Při